0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Express FM.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Express FM.

pořád jdeme vejš. Nejsem na dobrý zvyklej, mám furt nejsem fix lej. Oddaluju si to pixelama veřet, nebo tím, že o tom píšu esej. Zdalo se mi, že už nemám ani tebe bej.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Express FM.

0: Webová stránka za 169 korun? Ano, s Webglobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu

0: Smart Business zdarma na KBCZ.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
7: Hudba na prvním místě.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Express. Music first. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policisté se začali zabývat počínáním muže, který se minulý týden na zahradě základní a mateřské školy v Dobravě na Karvinsku pod vlivem návykových látek svlékal a jinak se choval značně podivně. Potvrdilo se, že šlo o školníka. A jak dále vyšlo najevo, policisté testovali i ředitele školy a u něj vyšel také vzorek pozitivní. Ředitel už odstoupil. Osobní asistent herce Matthewa Perryho byl odsouzen na 3 roky a 5 měsíců vězení za to, že podal zesnulému herci smrtící dávku ketaminu. Dostal také podmínku a peněžní pokutu $10,000. Šlo poslední z 5 rozsudků, které se týkaly úmrtí představitele Chandlera v seriálu Přátelé z října 2023. Konec slovenských hokejistů na mistrovství světa vyvolal u našich sousedů hodně povyku. Naloženo přitom dostává trenér Vladimír Orsák. Tvrdé slovní údery přicházejí i z nečekaných pozic, hlavně od matky slovenských hokejových bratrů Pospíšilových. Nebyla spokojena s herním vytížením svých synů na mistrovství světa. Se slovy nelze vyhrát, když potenciální lídři mají ice time pomalu stejně jako 4. pětka. Dneska bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty 21 až 25, na horách 15 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
1: Během zpráv, jak ti poposkakovalo to obočí, já jsem věděl, že se to setká jako se zájmem.
3: Ne, takhle, já bych samozřejmě řekla něco na adresu bratrů Pospíšilových, ale bojím se, že by máma přijela a vyplísnila nás, takže to nechám bejt, evidentně to mají v rodině. A samozřejmě, když jsi říkal o tom ředitelovi s tím školníkem, takhle, nechci vůbec nějak jako hru zavidět, já jsem to video, samozřejmě chápu, paní učitelky odebrali děti, všechno, utíkali s nima, dobrý. Ale napadlo mě takový memečko, který vídám poslední dobou na internetu. Je tam třeba taky jako starý obraz s andělem a tam je taky jako dítě nebo jako člověk sedí třeba v nějaký louce a nad ním se objeví taky gigantický anděl.
1: Ano.
3: Nebo třeba prostě něco a tam je vždycky k tomu taková hláška třeba. Marku, to nebyla mikrodávka. A takhle mě to, jako jsem si to představila, jak školník s ředitelem si řekli, co nejhoršího se může stát, prostě to je jenom trošku. Trošku si vem. 20 minut později.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Sony Fodera a Crystal a samozřejmě My Lovin'. Je 7 hodin a 9 minut, ladíte Express ráno. Babo, já bych vykopl dneska téma.
1: Vykopni.
0: Můžeš si naťukat ve svém prohlížeči a můžete to klidně udělat vy. Hoodmaps.com H-O-O-D
1: Maps. Hoodmaps.com.
0: Ano. Napiš si tam do toho vyhledávače Prague.
1: Tady místo New York City, jo?
0: Ano, počkej, dáš si Prague. Je tam i Brno, jako to se taky můžete klidně podívat.
1: Prague.
0: O co jde? Totiž jistý Holanďan přišel s mapou, která zobrazuje čtvrtě podle kriminality. Mm-hmm. Ale není tam jenom kriminalita, jsou tam taky různý jako poznatky turistů a lidé tam můžou taky asi přidávat nějaké ty informace. A tak třeba tady najdete třeba odkaz na Horse Jumped Out of Here, což je Vyšehrad, odkud tam na tom Šemíkovi se skočil.
1: Jo.
0: Pak je tam vtipný třeba One Modern Building, což je tančící dům, jo. Pak je na Andělu třeba Edgy Latinos Looking for a Visa, jo. A nebo tady máte prostě čtvrti, kde tuším na Václaváku, tam je něco o drogách a tak. Je to strašně vtipný, jako jo. Jsou tam i český jako verze, někdo už tam přidával. Takže asi tak, jako mně to přijde docela jako zajímavý. Koukáš, ne? U Žofína, Pedal Bowls, jo. Pak hnedka tam je Gay Island, kde se samozřejmě koná Pride, jo. A biggest drug concentration in the river. To tam všechno jako najdete, co už tam lidé napsali. Fake stuff for tourist.
1: Tady jsou, tady pak jsou tady i o cizincích, že tady vidíš. Tady jsou teda jakože bezdomovci, to je tady kolem hlavního nádraží.
0: Ano, hobos.
1: Pak tady, že opilí Britové, to je tady právě kolem toho Václaváku. Potom tady permanent queue, to je prostě nekonečná fronta. Heroin guys at night, to je tady kolem jako žít mezi muzeem a Žitnou. A potom tady, jak už jak zajede nahoru, tady jsou Vršovice, Vinohrady a tohle, tak tady jsou, že tady žijou cizinci, že tady jsou expats a potom tady ještě místo, kde žijou cizinci, ale neumím ho vyslovit, což je v těch Vršovicích, to je docela vtipný. Hipstři, má tady i Hipster Town, to je tady kolem Krymský, Hipster Town, takže má tady všechno.
0: Jo, jinak třeba, když půjdete, teď jsem zase v Brně, tak tam je tradičně samozřejmě Phallic Clock. No. Cannot buy cocaine here. Wannabe soldiers. A je toho tam docela jako hodně, no. Takže klidně se můžete podívat na to. Na nějaký další čtvrti.
1: Proč jsou hostivice Pat a Mat?
0: To absolutně nevím. Ale to psal nějaký Čech a asi pravděpodobně to má nějakou zápletku. Zkusíme to ještě třeba dokoukat a vyzkoumat, co ta mapa dál nabízí.
1: Zlatníky, Wannabe Rich Suburbs. Hella Rich Area, Černošice. Zdravíme Černošice.

0: některých věcech se prostě nežertuje. Tohle jsou Blossoms a Joke About Divorce. Je 7 hodin a 20 minut. Za okamžik budeme pokračovat. Připraven. A tady nastartuje Tom Grennan, a taky Fisher, a taky Gorillaz, a taky Kasabian, a taky VR Domy.
1: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloub.cz.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Jauwais, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, museumofbricks.cz.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap?

0: jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

0: 7:31, tohle to byla Romy, ladíte Express ráno, dneska je čtvrtek, 28. května a Vilémové mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, kucí.
1: Kucí, všechno nejlepší, já aktuálně pročítám články, komentáře a příspěvky, které se týkají souboje Comic Conů. Z Comic Con v České republice teď jako, nebo celkově fanoušci těchto akcí zažívají takový menší drama, protože jsme tady měli Comic Con Prague, pak přibyl Comic Con Brno a teď ještě budeme mít Comic Con Czech Republic, konkurenční akce od úplně jiný agentury a v tom právě spočívá to drama, protože Monopoly Events, který teď budou právě pořádat Comic Con Czech Republic, původně tenhle ten víkend pořádali akci, která se jmenovala For the Love of Fantasy, kam mimo jiné vezli třeba Samvěda Křepelku z Pána prstenů. No a dokud se to ještě jmenovalo For the Love of Fantasy, tak to nikdo moc neřešil, protože samozřejmě do toho ty máš ještě, my máme nějaké ještě anime festy a lexikon festy a takovýhle nějaký prostě festivaly. Fanoušci ať už komiksů, manga nebo nějakých seriálů, filmů a tak dále, zkrátka v České republice měli celou řadu akcí, menších nebo větších. No, jenže právě pořadatelé Comic Conu Prague a Comic Conu Brno, těm se vůbec nelíbí, že právě For the Love of Fantasy se přejmenovalo na Comic Con Czech Republic. Navíc ty termíny se nebezpečně blíží sobě, takže ty původní Comic Cony mají zkrátka pocit, že jde o to, že jim chtějí jako ukrást tu značku, že se snaží možná i zmást ty fanoušky, kteří si teď nebudou jistý vlastně, který komikon je který a na jakou akci jdou. Zároveň taky řekněme, že ta britská pořadatelská agentura Monopoly Events má přece jenom trošku větší možnosti přivést větší hvězdy. Tam je to opravdu spíš založený na tom, že oni přivezou ty slavné osobnosti z těch seriálů, filmů a ty platí za to, že se s nima fotí, že ti něco podepisujou. Zatímco vlastně ty komikony pražský i brněnský, tam jsou různě videohry, jsou tam nějaký přednášky, jsou tam samozřejmě třeba soutěže cosplayerů, velice často jsou tam právě i autoři komik zahraničních, českých, slovenských, kteří se tam podepisujou. Takže je to teď takový jako dramatický a Comic Con Prague a Brno se chtějí bránit, zkoušejí, jestli by právně to nějak nešlo. On totiž nikdo jako nevlastní úplně tu značku Comic Con.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat, jestli to není zalicencovaný, že ne. Prostě Comic Con, jestli to není nějaká jakoby franchise a když to chceš pořádat, že se tom, že musíš právě, někoho požádat.
1: Kdybychom jako chtěli udělat Express FM Comic Con, tak teoreticky můžem.
0: Jo.
1: Nikdo nám v tom jako nijak extra nezabrání.
0: V podstatě Comic Con je jenom název nějaké akce, kde se prostě scházejí tito lidé. Jo. A tyto hvězdy.
1: Ano, přesně tak. Monopoly Event se v podstatě brání tím, že říkají, hele, jestli my v Británii můžeme mít stovky různých Comic Conů, takže si myslí, že v České republice zvládneme určitě víc než dva. Mm-hmm. Že v tom nevidějí žádný problém. Jak tenhle ten souboj dopadne, necháme se překvapit. Každopádně fanoušci jsou zatím teď takový jako, no není to od vás hezký teda, že nás takhle matete.
0: No já si myslím, že hlavně jsme poměrně malá země na více jak už asi jako tři nebo dva Comic Cony. Já myslím, že jeden, dva by maximálně stačili. Koho budeš vozit? Jo? Kdo bude ochotný přijet? A je to tenhle ten Comic Con, nebo je to tamhle ten Comic Con, když už se bude ptát impresario nějakýho herce, který bude pozvaný?
1: Myslím si, že nazvat to Comic Con je trošku prasárnička na takhle malém rybníčku, jako takhle. Samozřejmě srovnávat Českou republiku s Velkou Británií je úplně mimo, když celá naše země má tolik obyvatel jenom jako Londýn, kde klidně můžeš udělat teda 20 různých Comic Conů, ale... Takže myslím si, že kdyby to zůstalo For the Love of Fantasy a dobře a vozili by jiný třeba druh trošku lidí a bylo by to postavený hlavně na tom setkávání se a Comic Con by zůstal tím, čím je, i trošku vlastně přehlídkou všech takových těch nerdovských věcí, deskovek a tak, že by ty akce mohly existovat vedle sebe, ale tohle se mi taky přijde trošku
0: už přes čáru.
1: Tak jako, trošku takový, ne, férový.
0: Ne? Ne.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Brno, ulice Zeleného, tam je evidujeme dopravní nehodu, srážený cyklista osobákem, na místě už je policie, všechno to řeší. Pokud jedete v tuto chvíli po D1 mezi 22. kilometrem a 23. je tam osobák a autobus, se tam srazili, takže i tam počítejte s omezením. A ještě Karlovarská ulice v Praze, máme tady dopravní nehodu osobáku a nákladňáku.
3: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
5: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
12: Venku město, uvnitř klid.
11: sudoměřská32.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
14: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
16: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
15: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
16: Více na herman.cz.
17: Music. First.
2: Express FM.

Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

we get

0: Joy Anonymous, Ezra Collective a Stuš, Joy This One, 7.53. Tak trochu jsme tady řešili s babou to, jestli má cenu křížkovat ty tikety, co se týká všelijakých sázkovek, anebo jestli prostě i online můžete vyhrát, protože jsme tak jako dojeli, nebo pojeli jsme takové podezření, že kdo se sází online, tak toho moc nikdy moc nevyhraje.
1: Ne, protože skoro vždycky, když padne, neříkám rekord, ale třeba když padne jackpot.
0: Ano.
1: Jo, vždycky takový ty větší částky, když už se pohybujeme třeba na 100 milionů a plus, tak většinou, když se potom prozradí, kde ten výherce vsadil, tak z poslední roky jsem měla pocit, že to online nebylo, že vždycky to byl příběh. Studentka z Německa přijela na prázdniny do Česka a když jela domů, zastavila na úplně nějaký random benzínce uprostřed nějakého kraje.
0: Ničeho.
1: Nic. Zvolila náhodná čísla. Opět. Sázkař ze středočeského kraje vsadil zase někde v nějaký trafice, úplně někde pomalu žil jako na kole.
0: Manželka ho poslala pro cigára a on si prostě a on vsadil, k tomu ještě vsadil.
1: Drc. 200 milionů. A vždycky to bylo něco takového a většinou já to jako sleduju, že si říkám, tak podívám se na tu statistiku a začnu taky. Takže když konečně padla pořádná výhra, dokonce rekordní v tom online, protože já už jsem měla takový plán. Já už jsem si říkala, jestli zase někdo, většinou požívá to jako výherce, takže jsem si představila, že to je jako chlap většinou, jo. Ale to je jedno, tak jsem si představovala, že když zase bude, že náhodný čísla někde random šel, takže já už normálně, jak se to, teďko už mám, že když bude zase 100 milionů plus, tak jsem si říkala, tak já normálně na tom skútru budu objíždět prostě benzínky středočeského kraje a tam budu úplně random sázet, zajdu úplně do nějaký největší díry a tam řeknu, prosím vás, full ticket náhodný čísla, let's go! Let's fucking go! Ale naštěstí vyhrál online, tak jsem říkala, hele, tak to mám důvod obnovit si profil a nabít si peněženku a sázet teda z gauče, když vidím, že se dá i online vyhrát konečně něco pořádného. Hmm. Protože většinou, když jsem vyhrála online, tak jsem vyhrála, víš, jakože třeba tiket a zmrzku.
0: No.
1: A nebo jsem byla stejně v mínusu. Takový to, když prostě dostaneš los a vyhraješ to, co tě to stálo.
0: No já si myslím takhle, ono je taky fajn i pro ta místa, kde jste si vsadili, protože obvykle se děje i to, že někdy se tam ten výherce vrátí a že dá odměnu takovou drobnou tomu, kdo mu ten tiket jako převzal, nebo mu ho prodal, nebo ten los a tak dále. Takže si myslím, že to jako není jako úplně špatný, když to není potom něco prodáte.
1: A pozor, hlavně, pokud vyhrajete, rozhodně to nevzdávejte. Ještě já si pamatuju, kolik příběhů třeba ze Španělska i z Anglie. Tam jsou lidi, co třeba před 10 lety vyhráli jackpot. A oni další ty roky sázeli ty stejné čísla, aby vyhráli znova. Úlet. Takže jako pokud tady ten, bylo by fajn, kdyby nás poslouchal ten výherce a že...
0: Je z Pardubic.
1: Mm-hmm. Tak zdravíme do Pardubic. Kdyby ještě nám poslal nějaký detaily toho, jako kde se to událo, v kolik hodin třeba, jestli tam ještě není nějaký, nevím, že seděl na záchodě, bylo 3:30.
0: Mm. Takhle, já si myslím, že určitě by se s námi rád podělil o tyhle stejné informace, ale bude moct ve chvíli, až když mu povolí koutek a v nemocnici ho trošku rozhejpou a rozchodí a začne trochu mluvit. Protože mě tohle to přepadnout 2,5 miliardy korun mít na účtě, tak mě to přeci jenom trošičku lízne.
1: Já myslím, že je úplně v klidu.
0: Jo,
1: já si myslím, že to je úplně nějaký chladný člověk,
0: jo,
1: se kterým to ani nehlo. A řek.
0: S instinktem zabijáka, jo, prostě se vsadil normálně na 3 miliardy.
1: On totiž celou dobu věřil, že se to stane, takže on se jenom takhle podíval a říkal, konečně.
0: Konečně.
1: Takhle si vzal a řekl si, super, zajedu do Prahy, do toho kanclu, a jak to vyřešíme.
0: Takhle, když to vsadíš online, tak ani nikam nemusíš jezdit totiž, což je na tom tipný, protože ve chvíli, kdy ty seš propojená účtem, tak oni to automaticky...
1: No počkej, nějaký... ani když máš rekord, tak oni se s tebou nesetkají, nedají ti nějaký šampaňský a tohleto.
0: Ne. Jako, neslob se na mě, ale když ti mají vyplatit jako skoro 3 miliardy, tedy 2,5, že jo, zbytek jde státu, jako ještě mu budou dávat šampaňský.
1: No jasně.
0: Aha, no tak v tom případě
1: já bych toho člověka chtěla vidět. Mně by to nedalo. Říká, přijďte tady k nám do kanceláře. Kávičku.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: K nebezpečné záměně došlo v pondělí 11. května u pěstitele sadby v Libišanech na Pardubicku. Zákaznici zde omylem prodal pěstitel místo populární mochyně peruánské sazenici jedovatého lilku černého. Mladé rostliny jsou v počáteční fázi růstu od sebe špatně rozeznatelné. Pěstitel na to přišel a ženu hledá. 5 ze 7 vesničanů z Laosu, kteří minulý týden uvázli v zatopených jeskyních, záchranáři našli naživu. Po zbylých 2 se stále pátrá, záchranné složky však ještě čeká náročná operace, během které budou muset dostat muže ven. Fotbalisté Crystal Palace porazili ve finále konferenční ligy v Lipsku Rayo Valenciano 1-0 a hned ve své premiérové sezóně na evropské scéně si došli pro trofej. Týden po triumfu Aston Villa v evropské lize míří i další pohár do kolébky fotbalu. Bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Teploty až 25 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné čtvrteční ráno s datem 28. května po 8. hodině vám s Vaškem přejeme. No, pěkné ránko. No, asi už jste na cestě do práce, předpokládám, že to už takové to jako hezké vstávání, že to už snad máme za sebou. Zuby jste si vyčistili, doufám. Já bych se podívala na toho Drakea, já to nevydržím. Já prostě...
1: První, co jsem přišel tady. No, to snad není... To není možný, já to nechápu.
3: Takže tomu se potřebuji, s tím se vám potřebuji sdělit, já už to nedokážu v sobě udržet.
1: Půjdeš, já ti natáhnu mikrofon k tomu gaučíku a budeš jako toho psychologa.
3: Ano, tam si lehnu.
1: Tam si lehneš a vypovídáš se ze svých starostí.
3: Jo, vypovídám se ze svých starostí. A potom tady mám takový mix informací z aktuálně probíhajícího Roland Garros, protože kolem tenistek zejména se dějou neuvěřitelné věci, co všechno se tam řeší. Docela mě to baví. Tak to je takový remix.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Nia Archives, Danger, přesně tak. Václav už dva dny ode mě poslouchá, jak se Drakeovi daří v hitparádách Billboard.
1: Takhle, já slyším. To snad není možný.
0: To snad není možný, přesně tak, já tomu nerozumím. Já zkrátka jsem vždycky u vytržení z toho, jak obrovský úspěch Drake má, protože já to neposlouchám, přijde mi to takový OK a nerozumím tomu, jak to, že to je tak mega populární, že on má, on pořád láme nějaký neuvěřitelný rekordy a zpořád říkám, kde, jak, jak je to možný, ale je to zkrátka tak. Drake vydal místo jednoho alba hned tři, takže má Icemana, Habibty a Made of Honor. Tyhle ty tři alba jsou aktuálně na špici v tomhletom pořadí Billboard 200, což je albová hitparáda. A potom mají ještě tu klasickou Billboard Hot 100, což je hitparáda singlová. V téhleté stovce největších hitů aktuálně ve Spojených státech amerických má Drake 42 písní, z toho v top 10 jich má hned 9. A jediný, kdo tak trošku vlastně rozbíjí ten jeho monolit, je aktuálně nejposlouchanější country hvězda ve Spojených státech, která se jmenuje Ella Langley. Ta je na 5. místě s Choosing Texas. A potom ještě podobně narušuje další pořadí Drakeových písní na místě 14 se svým trackem Be Her.
1: Ještě tam je Bruno Mars na 16. místě. A Olivia Dean a Man I Need.
0: Tak potom ještě v té top 20, tam ještě jako ho prudí přesně Bruno Mars, Olivia Dean na 17 a Olivia Dean na 20.
1: Ale je evidentní, že jeho může sundat jenom zase on sám sebe v těch singlových jako chart, protože jak se to tam přelejvá, že ty písničky prostě mívají takový jako, že to se oposlouchá, tak zase někdo poslouchá víc a někdo prostě to kupuje a tak dále. No je to teda jako zajímavý, jaký fenomén to Drake je. Na to, že skutečně u nás asi nemá takový zásah u těch lidí, českého posluchače, tak Amerika prostě tímhle s tím žije.
0: Ne, absolutní úlet a to ještě v té Billboard 200, v té albový, nejenom, že má první tři místa, on tam má ještě 12 alb.
1: Tam jsou re-entry. Myslíš?
0: Ano, přesně tak. A jediný, komu se, hele, on je aktuálně jediný žijící soulový umělec, kterýmu se povedlo mít 12 a teoreticky a více alb, kdyby náhodou, v Billboard 200. Jediný, komu se to ještě podařilo v historii, jsou Beatles a Prince. Uh-huh. Prince ten má rekord, 19 alb, posmrtné poslouchání. Je, tak je jako Drake absolutní aktuální fenomén v hitparádách Billboardu.
1: Řekněme si upřímně, že to bude něco takový podobný případ, že lidé z branže, kteří budou chtít vydávat disku, tak budou pozorně sledovat, kdy kdo vydává alba, jako je třeba Drake nebo právě Taylor Swift, která taky zbořila hitparády, ale Drake to všechno zase úplně jako překryl vším možným, takže masakr neskutečný. Víš, jakože to se mně ani nevyplatí vydávat disku, protože zrovna bude vydávat Drake a ten nás prostě všechny smázne.
0: Jasně, a ten má tolik
1: všechno
0: peněz.
1: Všechno bude upřeno jenom
0: a
1: prostě
0: ten má tolik peněz na ty boty, který dělají ty streamy.
1: Jo.
0: Že to pak takhle vypadá.
1: Jo. Takže jediný nesmrtelník, který je tady jediný smrtelník žijící, kterému se to podařilo, si takhle udělal svoji nesmrtelnost třemi alby vydanými v jeden den.
0: Jo.
1: To zní jako boží plán.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Charlie XCX. Spring Summer 26.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
7: A kdy to bude?
6: 23.7.
7: A kde to bude?
6: V areálu A7 v Olešovicích.
7: A kde si můžu koupit lístky?
6: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
8: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění pro perouživé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem. A o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Výzkum právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Express.
12: Music first. Express FM.

0: Fighters, Andrej Ju, 8.26.
1: Tak, ano, Roland Garo, tedy French Open. O kom se hodně píše, tak to jsou hodně, nebo hlavně ženské tenistky aktuálně. Kolem nich je teď furt nějaké drama. Drama samozřejmě ještě před turnajem vyrobili Sabalenka, Gauff a spol., které přišly s návrhem, že by bylo fajn, kdyby jim turnaje mezi ty hráče rozdělovali víc peněz. Místo 15% 22%. Sabalenka potom do zápasu nastoupila ze šperky z granátu za asi 2,5 milionu korun v přepočtu, to byl teda odhad. Ona měla takový dva řetízky a říkala, že chtěla ještě třetí, ale že jí to pak v šatně přišlo moc. Měla teda i takový velký granáty v uších. Takže samozřejmě přišla kritika, takže ty chceš víc prachu, ale potom tady hraješ jako v milionovém. A ona říká, ale to není pro mě osobně. To je pro všechny hráče a obzvlášť pro ty, kteří nejsou tak vysoko v ratingu, v těch žebřících,
0: aby se jim vyplatilo vůbec jezdit na ty turnaje.
1: Jasně, protože o tom, kolik stojí tenis, o tom se už namluvilo X, kolik vás stojí tam jenom jet, bydlet tam, je tam se svým týmem, potom, když něco vyhrajete, když postoupíte do nějakého kola, tak zase kolik těch peněz zase musíte do toho týmu, do tréninku, do cest a tak dále narvat, že to není úplně jako levná záležitost, i když to vypadá, že máte raketu, pár míčků a dají vám tenisky. Tak to byla jedna taková záležitost. Sabalenka ta potom ještě řeší nějaký svoje drama, co se týká jejího oblečení, protože tam je zase nějaká záležitost z Nike, protože tahleta společnost to většinou dělá tak, že oni ty oblečky dávají normálně do prodeje. Ale samozřejmě tyhle ty velký hvězdy je dostávají jako poštou. Jenže jediný, kdo od Nike má opravdu exkluzivní smlouvu na exkluzivní, řekněme, hadříky, bohužel není Sabalenka, ale je to Osakaová, která zase prostě přišla na kurt úplně v nějaký neuvěřitelný robě, která spíš, řekněme, patří na nějaký ples možná, vítězů Roland Garo, ale potom si to odhodila tu sukně a pod tím měla tak jako třpitivej trikot, ve kterém už potom hrála. O čem se taky hodně mluví na Roland Garo, to je, že je tam neuvěřitelné horko. Opět na sociálních sítích trenduje hlavně Coco Gauff, která si dokonce rakety dává do mrazáku, protože teploty tam přesahují 35 stupňů Celsia, takže všichni se tam ledujou, všichni se chladějí, všichni už jsou spálený a Coco Gauff si vybírá rakety z mrazáku, aby je měla krásně čerstvý, protože samozřejmě všichni říkají ano, ty výplety v takovémhle horku, když máte ten back celou dobu na sluníčku, tak vám to může změknout, může to nějakým způsobem ovlivnit vaši hru. A samozřejmě, když se pohybujete v těch nejvyšších místech, tak si chcete být jistý, že každý detail té vaší hry je tak, jak jste na to připravený. Takže i takovýhle záležitosti se tam řešej. A kdybych to měla zakončit na nějakou domácí notu, protože se dneska samozřejmě budeme věnovat i hokeji, tak Bousková už řekla, že má jasno a že bude fandit Finům, protože tam hraje její přítel.
0: Jo. Samozřejmě, že jsem očekávala tuhle otázku, ale nakonec se teda bude fandit právě finskému kapitánovi Barkovi, no? Jo. No jak myslíš, holčičko?
2: Express FM.

Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud jedete z Mariánských lázní ve směru na Horní Slavkov, je tam dopravní nehoda osobáku a nákladňáku. Komplikace je třeba i na trase z Prahy směr Kladno, konkrétně u Buštěhradu, kde je nákladňák a osobák v sobě. Komplikace je také v ulici Kbelská v Praze, tradiční je tam u toho nájezdu, kde se tam hodně bourá, auta se tam do sebe narážejí, jako by to byl nějaký závod. No a jinak také evidujeme dopravní nehodu, která se stala v Brně. Jedna je třeba v ulici Vídeňské, kde se vyboural osobák a autobus.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogérii na alza.cz.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
5: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
6: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Jauvajs, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, museumofbricks.cz.
12: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
13: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
14: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Express FM.

0: Tell Will, I'm your girl, right? Je 8.51, čtvrtek 28. května a už se nám to blíží, už se nám blíží 6. červen. Co se bude dít, babu?
1: Ano, 6. června v Holešovicích, v Praze, v takovém prostoru, který se jmenuje Garbe.
0: Bývalá elektrárna to je.
1: Ano, tak tam proběhne Seznam Fest. Seznam totiž letos slaví 30. narozeniny a rozhodlo se to takhle oslavit i offline právě se svými uživateli a samozřejmě taky s fanoušky dobrý muziky a taky seznamáckých podcastů. Budou tam vlastně dvě stage. Ta jedna je hudební, kde se koncerty, kapely jako Kašpárek v rohlíku, PSH, Skyline, vystoupí taky Leny, střídají s vystoupením DJů Express FM. A potom je tam stage podcastová, kde se můžete těšit třeba na podcast Slepá mapa, Kulturák, tam bude rovnou rozhovor s Leny, ta tam bude mít teda vlastně takový dvoják, koncert a rozhovor v podcastu a taky tam bude ještě podcast Šťastný šídlo, proměna novinařiny za posledních 30 let. Takže doražte, zaměřte také na web seznamfest.cz, kde nejenom, že najdete teda kompletní program, ale můžete si tam rovnou vlastně koupit vstupenky, ale ty vstupenky vám na místě jedna ku jedný vyměněj za kredity, který si tam můžete potom
0: propít
1: a projíst. Přesně tak. Takže se tam vlastně zaregistrujete a takhle se jako předplatíte sváču.
0: Tak. A myslím si, že to je takový dobrý způsob, jak se s náma potkat taky přímo tam.
1: Určitě, my tam budeme, já budu celým Seznam Festem provázet, ty budeš DJovat, no, nebude to hezký?
0: Bude to hezký.
1: Bude to hezký.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert, má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmu u premiéra Andreje Babiše. Deníku N to ve středu řekl ministr zemědělství Martin Šebestián. Japonská letecká společnost Japan Airlines chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na měsíc. Nový projekt plánuje přepravovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, ozbrojených konfliktů nebo přírodních katastrof. Hokejisté Caroliny ve čtvrtém zápase finále východní konference porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 4-0 a v sérii vedou 3-1. Na zápasy k výhře Canadiens nepomohlo ani 39 zákroků českého golmana. Bude jasno až polojasno, teploty 25 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné čtvrteční ráno, Vašku, jsme dneska taky sportáci. A ještě budem, už jsme měli French Open.
1: Duší,
3: ještě
1: duší.
3: Ještě bude hokej.
1: Ano.
3: To jsme trošku na začátku nakousli, tam mámu.
1: Ano.
3: A potom ještě, já tady mám takový informace o olympiádě v Los Angeles, o jedné redesignované disciplíně.
1: Já se na to počkám.
3: Ale normálně, když jsem to viděla, tak jsem tomu nevěřila, takže informaci jsem si musela ověřit z dalších zdrojů a až vám to řeknu, tak i když vám to bude znít neuvěřitelně, tak je to skutečně tak.
1: Tak si to můžete taky vyhledat dál,
3: ano,
1: na těch internetech a vykontrolovat, jestli to babu teda jako poslala vám tyhle informace správně.
3: A nebo jestli to všichni okopírovali z toho původního neuvěřeného zdroje a teď už jenom...
1: A já vůbec nevím, o co jde, takže tím bych začal hnedka teďka po 9. hodině, jo?
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tak.
1: Co to tam dal za podkres?
0: No, já jsem chtěl rozřešit tu záhadu té olympiády.
2: Ano.
0: A té redesignované
2: disciplíny. Los Angeles, olympiáda 2028. V skutku nabude hollywoodského rozměru. Když jsem dnes ráno viděla zprávu, že na olympijské hry do LA míří překážková dráha Ninja Warrior, tak jsem si říkala, tak to bude asi nějaký doplňkový program.
0: Jako Takešiho hrad bude?
2: No, ne, tohle to není Takešiho hrad. Tohle
0: to je parkour.
2: To je takový hodně složitý parkour. Mm-hmm. Je to vlastně taková dráha, kde oni na čas běží překážkovým takovým tou dráhou, ale samozřejmě je to náročnější. Jsou tam, buď tam, že jo, běžej přes takový různý křivý desky, mm-hmm. nebo potom musí hodně zabrat rukama, že máš třeba, jenom se držíš takový tyčky a vlastně hopsáš nahoru po takovém žebříku, kde se tou tyčkou vždycky se musíš jako vymrštit a zaseknout se o takovej jako zásek, nebo se tam musíš třeba chytit jako nějakýho kulatýho válce.
0: Co se točí?
2: Odrazíš se a on tě vlastně převeze třeba přes vodu a tam ty se musíš celou dobu držet, ono se to ještě točí a takovýhle různý krávoviny jako vymýšlej. Na konci většinou bývá taková plošina, zase jako zakroucená, kterou ty musíš vyběhnout, nahoře se vlastně chytneš takový hrany a vytáhneš se nahoru a potom zmáčkneš čudlík, že seš na konci a ono ti to změří čas.
0: Několik takových závodů jsem už viděl, kdy a to bylo moje oblíbený, kdy jistá žena, jejíž jméno jsem samozřejmě už dávno zapomněl, pokořila všechny chlapy, která tady prostě projela celou tou dráhou úplně jak nůž másle, neskutečný, jak to zvládala a že prostě to měla tady jako nacvičený. A to mě teda bude bavit, to si myslím, že je hodně atraktivní.
2: Ano, a teď, jak se tahleta disciplína, tedy tahleta, jako budeme tomu říkat Ninja Warrior.
0: Do čeho je redesignovaná?
2: Do čeho je redesignovaná? Tak tahleta překážková dráha v moderním pětiboji nahradí jezdectví. Pamatuji se, jak vždycky na olympiádách poslední roky, protože v tom moderním pětiboji ty se nějak ještě náhodně vylosuješ toho koně.
0: Ano, ty nejezdíš na svým koni, ale je tam nějaká prostě, skočíš do stáje, vytáhneš si prostě pětku a zjistíš, že pětka je největší blbec kůň, který tam byl.
2: Přesně tak, takhle si myslím, že v Paříži nebo kde vzniklo takovýto memečko s nějakou tou mega úspěšnou pětibojařkou, která se vytáhla nějakého blbýho koně a úplně jí to zničilo vlastně celou tu olympiádu. Takže a samozřejmě teď je tady otázka toho, že ty koně nějak převážíš, musíš se o ně starat, jsou s nima nějaký problémy, pak je tam nějaká určitá, řekněme, neférovost toho koně.
0: Je tam týraní, je to týrání zvířat?
2: Je to samozřejmě i otázka tohodle. To znamená, že tak, jak jsem to pochopila já a tak, jak jsem se tady koukala na ty zprávy, je to tak, že tedy nově v moderním pětiboji jezdectví na koni nahradí tahle ta překážková dráha, inspirovaná vlastně tohletou show Ninja Warrior.
0: To bude ale hodně zajímavý, protože si myslím, že spousta z těch sportovců, kteří dělají ten pětiboj, tak na to nejsou připravený. Na takovýhle překážkový dráhy.
2: Myslím si, že určitě ne.
0: Že na to nejsou na to ani stavěný, jako chápeš, prostě někdo dobře běhá, k tomu teda dobře doplňkový plavání,
2: ano.
0: Jo, ale ještě tohle.
2: No a pak
0: střílíš tohle
2: tou laserovou pistolkou, ano. A šermuješ. A do toho se s tebou najednou má stát jako opravdu vlastně jako hbitý člověk. Mm-hmm. Některé ty věci jsou hodně silový, pak je to zase takový spíš jako gymnastika, nějaká koordinace celková toho těla. Takže myslím si na to, že olympiáda je za 2 roky.
0: Mají co dělat.
2: Že mají co dělat. Takhle, asi už o tom věděli, nebo já nevím, ale pro mě to byla, se přiznám, nová informace, kterou jsem zjistila dneska. Mm. Takže, ale vlastně se na to docela těším.
0: No
2: jako divácky si myslím, že to je rozhodně atraktivní.
0: Ano, to jako přišlo vlastně lezení po té holé zdi Adam Ondra, tak všichni taky na to koukali a najednou byli odborníci a viděli, jak to je náročný a fanděli. Tak to je jedna z těch disciplín. Hele, vidíš, ale tu muziku jsem já nevymyslel úplně jen tak náhodně, protože to skutečně rozkrývá úplně další neskutečný možnosti. A to Skaliová s Maldrem mají co řešit.
3: Express ráno.
4: Express ráno.

0: Tohle je Malcolm Todd, který má zajímavou rodinu. Máma dělala muzikál, táta je ten scénárista těch průměrňákových, ale taky má ségru, která se jmenuje Audrey Hobart. A kdybyste šli do její nedaleké minulosti, tak napsala vlastně z větší části společně s Gracie Abrams její druhou desku. Tak šikovná to holka je. Takže pokud tam najdete jenom Hobart, tak to je přesně ona. Takže je to taková umělecky nadaná rodina. Jsou geny, viď?
1: To je neuvěřitelný. Taky bych chtěla mít takovou nadanou rodinu.
0: Já bych chtěl být jakhle nadanej. Když máš nadanou rodinu, to je sice pěkný, ale jo, když ty seš sám k ničemu, tak seš takový ten...
1: No ne, jakože bych to aspoň ten, mohla zdědit po někom.
0: Seš takový spíš genetický odpad, viď?
1: No.
0: jako byl Danny DeVito. ve dvojčete.
1: Jakoby to já jsem i u nás v rodině tak trošku takový černá ovce, ale... Vadí.
0: New Jeans, Franz Ferdinand.
1: Vím, jaký to je, Danny.
2: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
3: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
2: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
4: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
5: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
12: Venku město, uvnitř klid.
11: sudoměřská32.cz.
13: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaura v Kunratice.
15: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
17: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
16: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman.

0: Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
1: Více na herman.cz. Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: aktuálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: No, tak jak už víme, tak Marie Bousková, přítelkyně Alexandra Barkova, kapitána finské reprezentace, bude fandit jemu. Tedy nebude fandit, bude fandit svýmu, ne svým, ale svýmu.
3: No, ale já jsem říkala, že ona v podstatě nemůže prohrát. Když vyhrajeme my, tak vyhráli naši, když vyhrajou oni, tak vyhrál ten můj.
2: Takhle samozřejmě není ráda, že takhle se to sešlo, ale na druhou stranu prostě tomu stejně jako nezabráníš, je potřeba se s tím srovnat. Dnes, tedy 16:20, hraje Kanada, Spojené státy, my s Finama, pak Švýcaři, Švédsko a Norsko, Lotyšsko. Naši se přestěhovali do toho Curychu, byla to hodinka a půl cesty, to nebylo daleko, po těch švýcarských dálnicích se jezdí poměrně hezky, plynule, všichni tam dodržou tu svoji rychlost, takže se tam ani moc nebourá, takže si myslím, že takhle, no, to je jako
3: tak
2: na pohoděndu.
3: Tak si kluci četli knížku, dali pár kapitol a
2: no, je pravda, byli tam. Je pravda, že po tom zápase s tou Kanadou jako dost ponocovali, že někteří šli spát třeba až ve 3, ve 4, takže včera měli jenom takový jako kdo chtěl, tak si mohli jít zabruslit, ale nebylo to vůbec nic povinného.
3: Jakože zpytovali svědomí, nebo proč nešli spát, nebo ještě měli takový to bičování, jak máš to sebemrskačství.
2: No, to měli potom před novinářema, ale to si myslím, že jako OK, hele, samozřejmě, že se bude měřit úspěch tím, jestli uspějí právě v tom čtvrtfinále nebo ne, protože jak se říká vždycky, jako, že to je jako prokletí čtvrtfinále. Mm. Ano, takhle hraješ 7 zápasů a pak jeden, ten poslední, ten 8. rozhodne o tom, že vlastně jsi neúspěšnej.
3: Jo, no.
2: Takže tak, no. Zatím tady je velký otazník nad naším brankářem, protože Josef Kořenář ještě nebyl úplně v pořádku a tak možná tady opět do branky si nastoupí Pavla, ale taky nevím, no.
3: A prozradili už, co mu je? Protože se spekuluje, že za to může ta rána, kterou dostal tím pukem, do že má krku, vlastně ano, asi něco s tou klíční kostí, že tam něco je, ale co jsem tak koukala, tak se mi zdá, že zatím jako realizační tým mlží kolem zranění Kořenáře. Mm. Takže nevíme. Nevíš, no, nemáš nějaký info?
2: Jakože bych zavolal někam.
3: Insiderský. No?
2: Hele, tak mohl bych samozřejmě zavolat mimo off record, jakože by mě někdo jako dal nějaké informace, ale řekl bych, že tohle se jako nevynáší z kabiny.
3: No jasně.
2: Takže budeme držet pěstě a v jaké sestavě tedy nastoupíme dneska, to bude pro nás zatím velká neznáma. Všechno se to dozvíme, 16:20, zapínáme televize, koukáme, fandíme a taky sázíme. Moc se na naše nesází, ale můj tip, Finové jsou hratelní. My jsme tady měli poměrně těžkou skupinu, oni tam v podstatě s těma Švýcarama v té A skupině si to tam jako probruslili, Spojené státy nehráli nic moc, nakonec teda jako udolali ten v tom posledním zápase a dostali se tam. No, zajímavý to je, letos to nebylo úplně jako jistý, do posledního vlastně mače. Kdo bude, kdo nebude, kdo se stoupí z elitní skupiny a kdo postoupí do toho čtvrtfinále.
3: Ale věříš nám, že by to jako mohlo jít?
2: Naděje umírá poslední.
3: Dobře.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.

sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Máme dvě dopravní nehody, o kterých chceme mluvit. Jedna je v ulici Dobětická v Ústí nad Labem, kde máme dopravní nehodu dvou osobáků. Další komplikace je u obce Bystřice na silnici 1/3, kde tam auto skončilo mimo silnici. Dopravní nehoda se v tuto chvíli řeší. Jezděte opatrně.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Express. Švýcarsko, hokej, atmosféra, která tě nenechá v klidu. Express FM během světového šampionátu servíruje třikrát denně všechno důležité. Výsledky, zajímavosti turnaje i program dalších duelů. Bez zdržování, jen čistý hokejový update.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Mistrovství světa 2026. Poslouchej na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Víš hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
5: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
6: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Jauvajs, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, museumofbricks.cz.
11: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
12: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Fontaine's DC Starfast. Tady fantazii se meze nekladou, tady ještě babu přidávám ty další nějaký disciplíny, a to už by nebyl pentatlon, to už by byl normálně desetiboj, akorát, že ten moderní.
1: Ano, ale
0: ještě modernější než moderní.
1: Já už jsem vymyslela hned několik samozřejmě nových disciplín na olympiádu, které jsou všechny založeny na tady té, na těch překážkových drahách, a myslím si, že takhle, asi takový ty zastánci tradičního sportu jsou proti, ale myslím si, že sledovanost by to dělalo a olympijský výbor by byl nakonec spokojený. Ale samozřejmě po každém sportovním výkonu musí přijít hlavně regenerace, jo? A pokud i vy se aktuálně věnujete modernímu pětiboji, pak vám my tady doporučujeme Lázně Poděbrady. Hmm. Můžete navíc, pokud nemáte sponzora, můžete navíc si zasoutěžit tady s náma na Express FM o pobyt pro dvě osoby na dvě noci s polupenzí a vstupem do hotelové wellness zóny. Tam jsou výřivky, sauny, je tam pára, knajpův chodníček, je tam i bazén. Je to úplně jednoduchý, my máme soutěžní otázku, vy na ní správně odpovíte a my už zítra vybereme jednoho vítěze, který si bude moci užít Lázně Poděbrady. Přímo v srdci lázeňské kolonády na vás čeká hned 6 hotelů, 3 léčebná zařízení, kultura, lázeňský život i odpočinek. Já si myslím, že takovým pětibojařům moderním bychom mohli doporučit teda hotel Zámeček, ten je u řeky, ten je prý ideální pro lidi, co mají rádi aktivní odpočinek, cyklistika, procházky, vidím to takhle.
0: Jo, je to tak. Takže otázka zní, jaký hotel skupiny Lázní Poděbrady je situován přímo proti proslulým poděbradským květinovým hodinám. Správnou odpověď napište e-mailem na rano@expressfm.cz.
1: Tu odpověď e-mailem mají posílat?
0: Prosím tě, kdyby ji poslali e-mailem, bylo by to nejlepší.
1: No tak super, tak prosíme e-mailem.
0: Takže děkujeme pěkně. Děkuji ti pěkně za dnešní vysílání a zítra opět se tady sejdeme.
1: Zítra se opět sejdeme? Mm-mm. Ty můj ninjo.
0: Ale já bych ještě sem přemýšlel, že by na závěr vlastně toho celého běhu,
1: ano,
0: by mohlo být to, jak se dělá takový to tradiční, že třeba máš, dejme tomu baseballku, a že tam strčíš tu hlavu a musíš tu baseballku aspoň 5x nebo 10x oběhnout a pak by měli běžet ještě třeba těch 100 metrů do cíle.
1: To tam musí být určitě.
0: Že jak se potom lidi motají, že nevidí, čí jsou, což by vlastně ještě bylo taky jako zajímavý a taková pěkná tečka na tom pětiboji.
1: A rozhodně bych přidala ještě nějaký průskoky hořícím kruhem.
0: Jo, a nebo vodní prvek s aligátory.
1: No! Se nám to rýsuje.

0: sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zástupci Prahy převzali ocenění od mezinárodní organizace Angels. Odborná porota ho uděluje za organizaci péče o lidi s cévní mozkovou příhodou v regionech. Hlavním cílem projektu je celosvětově snížit úmrtí a trvalé následky spojené s mrtvicí. Průměrné globální teploty se budou v příštích 5 letech držet poblíž rekordních hodnot, přičemž teploty v Arktidě zřejmě porostou rychleji než v jiných regionech. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnila Mezinárodní meteorologická organizace. Hokejisté Caroliny ve čtvrtém finále východní konference NHL porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 4-0 a v sérii vedou 3-1 na zápasy. No a co se týká počasí, tak dneska bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Gracie Abrams, Hit the Wall. To je to, co nám právě teďka roznělo. Vítám vás u dopoledního bloku na Express FM. Dneska to bude pestrý, to vám můžu slíbit. Mám z každého růžku něco, něco pro fanoušky Ricka Mortyho. Přiblížíme si jednu současnou britskou zpěvačku, kterou tady z Expressu znáte, ale přitom ještě nevydala ani jednu solovku. Překvapivou statistiku o nakupování, pár kulturních typů a dojde i na hudební kvíz, protože je co, je čtvrtek. Takže jdeme na to.

0: Takhle si vzali do parády Propellerheads, Shirley Bassey, a dali vzniknout tracku History Repeating. A za malou chvilku asi tu budeme hrát taky Redbone Place nebo legendární Pulp a taky se mrkneme, co je novýho u Ricka a Mortyho.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří, jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu. Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
12: Music. First.
13: Express FM.

Tohle to byly Pulp se svým trackem Babies na vlnách Express FM. Já tady mám super zprávu pro fanoušky Ricka a Mortyho. Tenhle ten animovaný hit pro dospělí se už letos v červenci dočká novýho přírůstku do svojí seriálové rodiny. A televizní stanice Adult Swim totiž oficiálně potvrdila, že vlastní samostatnou sérii dostane jedna z poměrně oblíbených vedlejších postav, a to svérazný americký prezident André Curtis. Toho diváci znají jako náladovýho lídra, který byl v původním seriálu střídavě spojencem i nepřítelem hlavních hrdinů. Novinka s podtitulem The President Curtis Show se zaměří na jeho vlastní bizarní mikrosvět. Společně se svým excentrickým štábem bude řešit krize, na které geniální vědec Rick Sanchez neměl nervy ani čas. Čeká nás tak mix interdimenzionální diplomacie, paranormálních jevů a nevysvětlitelných záhad. Hlas hlavní postavě znovu propůjčí skvělý herecký veterán Keith David a v éteru už rotuje i první vtipná ukázka, kde samotní Rick a Morty vymýšlej, jaká dobrodružství by panu prezidentovi nejvíc slušila. Upřímně, bylo by fajn, kdyby si to zachovalo tu kvalitu těch prvních sérií Ricka a Mortyho, ale těžko říct, ale uvidíme.

Posloucháte Express FM, tohle to byly The XX, který nemusím vůbec dlouze představovat, protože jsou to hudební veteráni. Nicméně v taneční hudbě se v posledních letech objevilo jedno jméno, který v současnosti docela je výrazný, bych řekla, v moderním houseu a pop dance. Je to 29-letá irská zpěvačka a DJka Jazzy, vlastním jménem Yasmin Byrne, kterou znáte z našeho éteru. Její cesta na vrchol přitom připomíná trošku filmový scénář. Ještě před necelýma 4 rokama totiž pracovala za pultem pekárny v dublinském supermarketu Tesco. No a zlom přišel na začátku roku 2022 díky hitu Make Me Feel Good, který nahrála s dvojicí Belters Only. Tenhle ten track ovládl britský i irský hitparády a nastartoval její raketovou kariéru. Jazzy se stala historicky první irskou ženou po 14 letech, která se svým vlastním singlem Giving Me dobila vrchol domácího žebříčku. V těchto dnech dokončuje svoje debutový solový album, který by mělo vyjít na podzim. Tohle to je Jazzy v novince s Calvinem Harrisem a jejich společný track Satisfy.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
6: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
12: A kdy to bude?
11: 23. 7.
12: A kde to bude?
11: V areálu A7 v Olešovicích.
12: A kde si můžu koupit lístky?
11: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
13: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
14: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
15: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
14: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
15: Více na herman.cz.
3: Express.
1: Music first.

Zpěvačka Lola Young, kterou jsme právě slyšeli, musela minulý rok přerušit turné, aby se mohla dát dohromady po psychické stránce, a právě tohleto období reflektuje její nový single, který se jmenuje From Down Here, který jsme právě teďka slyšeli. Pokud jste ale neslyšeli o Seznam Festu, který se koná už příští sobotu 6. června v prostorách Garbe Holešovice v Praze, tak já vám o něm povím. Je to jednodenní festival k příležitosti 30. narozenin firmy Seznam.cz. V rámci odpoledního programu si můžete užít koncert zpěvačky Leny i s následným rozhovorem s ní, nebo třeba zažít živě podcast Přímák. Pak vám k večeru bude hrát kapela Skyline, PSH, Kapitán Demo, nebo i taky naši moderátoři Vašek a Petr, kteří tam budou DJovat. Můžete dorazit i s dětmi, protože i pro ně je připravený program. Na akci je ale pozor, potřeba se předem zaregistrovat, a to uděláte na webu seznamfest.cz, kde najdete i další informace.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Iniciativa Nula dnes spustila interaktivní mapu dopravně nebezpečných míst v Praze, do které mohou lidé zaznamenávat nehody i místa, kde se necítí bezpečně. Do webové aplikace mohou zanést přechody, křižovatky nebo ulice, kterým se vyhýbají nebo kam raději nepouští děti. Švédská vláda se chystá oznámit, že daruje Ukrajině několik vojenských letounů Gripen starší verze JAS-39CD. Zároveň zahájí jednání s Kyjevem o plánovaném prodeji strojů v nejmodernější verzi E. Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem porazili na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě Brazilce Evandra s Arturem 22-20, 21-18 a ve svém úvodním utkání ve skupině zaznamenali první českou výhru v hlavní soutěži. A dneska bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 11. Zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: charging flaws and a racism together. Nah. It's just a BDM thing.
1: Tohle to byl Jim Legacy. I don't know na Express FM. Já jsem včera četla docela pěkný průzkum o tom, že je Česko velmocí sekáčů a že na nákupy z druhé ruky chodí i manažeři. Z takzvaného thriftování, tedy nakupování v sekáčích, se v Česku stal velký lifestyleový fenomén a pro řadu lidí je to normálně lovecká vášeň. Podle průzkumu dneska v sekáčích pravidelně nakupuje přes 40% Čechů a čím dál tím častěji tam míří i lidi s nadstandardními příjmy. Do sekáčů je netáhne totiž jenom ta nízká cena, ale spíš touha po originalitě a kvalitě. V běžných řetězcích je totiž dneska přemíra polyesteru a najít kvalitní kousky z pravýho kašmíru, vlny nebo hedvábí, který vydrží roky, tak to už je docela umění. Celosvětový second-handový trh navíc roste třikrát rychleji než prodej nové módy a odhaduje se, že do konce této dekády ten klasický biznis s oblečením tak nějak jako dost povadne. Na druhé straně pak jsou samozřejmě holky, co dělají na sociálních sítích hauly s nákupama ze Shainu a Temu, ale o těch jsem se v tom článku nedočetla. Nicméně, rostoucí zájem o sekáče je rozhodně sympatický. Thrift Shop, tedy sekáč, je i název tracku, který se teďka pustíme. Macklemore a

0: Posloucháte Express FM, tohleto je skvělá Aiko a její track Instincts. Před námi je za malou chviličku nejhranější song týdne, který má na svědomí Somber nebo zpěvačka Sigrid, a taky si dáme hudební kvízovku, která asi udělá radost fanouškům britského roku.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlobe. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: V Kauflandu faníme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90. Až do 2. června.
7: Kaufland.
4: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem. Venku město, uvnitř klid. Sudoměřská32.cz
8: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to byla Sigrid a Strangers a je tady čas na naší pravidelnou kvízovou otázku. Dneska potěšíme hlavně fanoušky moderního britského roku. Za malou chviličku vám pustím ukázku z jednoho zásadního hitu, který v srpnu oslaví kulatý 20. výročí od svého vydání. Vaším úkolem bude samozřejmě poznat interpreta a přesný název této skladby. Abych vám to trošku usnadnila, tak vám dám malou nápovědu. Tahle ta trojice muzikantů je proslulá svými bombastickými stadionovými shows, texty o vesmíru či konspiracích a v tomhletom tracku se zpívá o tom, že černá díra nakonec stejně všechny pohltí. Klíčem k úspěchu pro vás ale bude hned úvodní klavírní intro, který teď uslyšíte. Tak schválně, kdo z vás ví, o koho jde?

0: Poznáte podle začátku, kdo píseň naspíval a jak se jmenuje? Zkuste si tipnout SMS-kou na 602-604-903.
1: Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to byla Georgia Smith, Addicted. A já jsem vám před chvilkou pouštěla poměrně krátký začátek jednoho songu a ptala jsem se, kdo to je a co je to za song. A naším dnešním správným řešením byla britská kytarová špička Muse a jejich nesmrtelný hit Starlight z roku 2006. Gratuluju všem, kdo tuhletu hitovku z alba Black Holes and Revelations poznali hnedka po prvních vteřinách a zdravím třeba jmenovitě Pavlínu a Jirku. Ostatní se mi nepodepsali, ale to nevadí, všichni, co jste to napsali, tak jste to dali na jedničku. Mimochodem, věděli jste, že hned samotný úvod tady té písně v sobě ukrývá takovou malou srandičku? Ten chytlavý rytmus, kterým skladba začíná a ve kterém se střídají bicí s tleskáním, není náhodný. Bubeník Dominic Howard ho záměrně vyklepává v morzeovce. A pokud byste jednotlivý údery přepsali, dostanete slovo tic, což je v angličtině velmi neformální výraz pro dámské poprsí. Kapela Muse se v jednom z rozhovorů přiznala, že šlo o interní studiový vtípek, který jim v té době přišel strašně vtipný a tak ho v té písni nakonec nechali na pořád. Tak si to pustíme a jdeme si vytleskat prsa v morzeovce.

0: Gold!
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu Rádia
2: Express FM.
3: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Mama. Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
6: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
7: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Music first.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Zpěvák Pitbull bude 10. července hlavní hvězdou londýnského festivalu BST Hyde Park a hledá lidi, kteří by spočítali plešouny. Příspěvek na Instagramu zní: pokud jste náhodou neslyšeli, tak usilujeme o titul v Guinnessově knize rekordů a potřebujeme tým dobrovolníků, kteří by nám pomohli oficiálně spočítat ty lesklé plešaté hlavy v davu a pomoci nám psát historii. Na pokus bude dohlížet oficiální porotce Guinnessově knihy rekordů. Účastníci musí mít na hlavě pevně nasazenou holou čepice s vlasy, zastrčenými vpředu i vzadu, a všichni se musí shromáždit současně alespoň na jednu minutu, aby se rekord započítal. Hnutí fanoušků známe jako The Baldies se rozšířilo během jeho turné I'm Back. Taylor Swift potěšila mladou faninku tím, že jí poslala kytaru poté, co se na TikToku objevilo virální dojemné video. V dubnu požádala dívka z Ohia jménem Madeline svého souseda, který je hudebníkem, aby zahrál na kytaru a zaspíval na zahradě jednu z Taylorřiných písní. Žádost podala neobvyklým způsobem, když zprávu poslala pomocí papírového letadla, které hodila přes plot do zahrady svého souseda. Soused 26-letý Ethan Hayes přijal milou pozvánku a zaspíval její hit z roku 2008 s názvem Love Story, zatímco Madeleine matka celou interakci natočila na video. Poté, co byl klip nahrán na sociální sítě, se rychle stal virálním a na TikToku nazbíral přes 4 miliony zhlédnutí, přičemž jednou z těchto diváků byla i sama Taylor Swift. V reakci na dojemný okamžik poslala dívce podepsanou kytaru a Ethan dostal taky svoji kytaru a byl připojen ručně psaný vzkaz, že jí to potěšilo a že posílá vlastní kytaru pro případ, že by se Madeleine taky chtěla naučit hrát na kytaru. Drake udělal se třemi vydanými alby najednou díru do světa. Ne, že by to neudělal dávno už, co se týká streamů, ale to, co se děje na Billboardu, je blázinec. V albové chart má všechny tři alba na prvních třech místech a singlovou chart mu v první čtyřicítce narušili jen country zpěvačka Ella Langley a Bruno Mars. Je tak jediným žijícím interpretem, kterému se to v historii podařilo.
0: Express FM.

0: Tohle to byla kapela Last Dinner Party The Scythe na Express FM. Já jsem dostala SMS-ku, kterou by mi bylo líto, jako kdybych nepřečetla, protože jsem tu měla, nevím už v kolik hodin, téma sekáčů a psal mi Tomáš, že sekáče jsou fajn, stejně jako container shopping. To je, když se někdo stěhuje a nepotřebné se rovnou vyhazuje. Zadařilo se mi nádherný skleník 20. léta, židle, globus, vyřezávaný čelo původně asi nad skříň. Rád těm věcem prodloužím život a krásně zdobí i dnes. Tenkrát se dělaly bytelné věci, mobily po nás asi nezaujmou. Tomáši, moc děkuju za tuhle zprávu. Já mám tady ty věci taky moc ráda a třeba už takhle jakoby dobrýho půl roku se snažím oživit takovou lampu, která nemá stínidlo. A já jsem si říkala, tak já ji zbrousím, že ono má krásnou dřevěnou nohu a že ji zbrousím a prostě jí dám nový život a vyrobím prostě stínidlo. Už to trvá půl roku, takže by bylo jednodušší, kdybych si koupila novou, ale já to neudělám. Přece proč bych to dělala, když můžu si ještě něco vytvořit, že jo? A pak mít dobrý pocit z toho, že jsem to vytvořila sama. A nikdo neříkal, že to musí být hezký. Nikdo.
1: Čtvrteční dopoledne na Express FM. Express.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a bystrozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Výkon Joea Bidena v debatě před prezidentskými volbami v roce 2024 byl tak znepokojující, že si jeho žena Jill myslela, že tehdejší americký prezident na pódiu prodělává mrtvici. Bývalá první dáma to řekla v rozhovoru se stanicí CBS News. Soutěž o nejlepší sportovní fotografii loňského roku vyhrál Jaroslav Svoboda za snímek Český pohár ve vodním slalomu na Trnávce. Obhájil tak své prvenství a jako teprve druhý v historii získal cenu, která nese jméno bývalého předního československého fotografa Jaroslava Skály dvakrát po sobě. A dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tohle byly polední zprávy a ještě jednou vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Noah Kahan a Doors právě doznělo na Express FM. Já tu mám pro vás tip, jak strávit tenhle ten pátek. Jo. Pražský kongresový centrum totiž přivítá projekt Depeche Mode Symphonic Tribute, což je koncert, který přináší hudbu Depeche Mode v jedinečném orchestrálním provedení a už se stihl získat nejenom publikum, ale i kritiky. Na pódiu se představí 40 hudebníků pod vedením dirigenta a uměleckého vedoucího projektu Adriana Kokoše a symfonickou část tvoří hráči Filharmonie Bohuslava Martinů, kteří spolu s kapelou a solistkami Terezí Kovalovou a Katarínou Knechtovou, což jsou obě taky obrovský jména, nabídnou orchestrální aranžma těch největších hitů Depeche Mode. Třeba tam zahrajou i I Feel You, který si pustíme my právě teď na vlnách Express FM.

0: Clairo Bex, je to, co právě teďka slyšíte. A Asake, Travis Scott, to je to, co uslyšíte za chvilku. A pak také ještě Temper City a pak zase nějaký moje tady povídání.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Nejlevnější kam na CZ. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnější kamna.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto.

0: Trávička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Hudba na prvním místě.

0: Radar City, Self-Aware, právě teď na Express FM. Chystá se krásné, kulaté, desáté... to je trubka. Vydání desáté desky. Takhle jsem to chtěla říct, že prostě vyjde desátá deska kapele Prago Union. A ta se bude jmenovat Nekorektum. A nejenom o ní, ale o spoustě dalších věcech si přišel popovídat Kato za mojí kolegyní Veronikou. Třeba i o tom, jak se mu žije v Brně.
1: Tam je dobře, tam se dobře jakoby existuje, jakoby, když zrovna nepotřebuješ pracovat nebo vydělávat, tak je na to žití je Brno dobrý, je tam prostě méně lidí, lidi jsou otevřenější, vřelejší, protože jich je méně, prostě je to, rychleji si tam najdeš svoji bublinu a je to tam zábavný, jako rozhodně už to není vůbec, že by tam měli nějaký komplex spravit vůbec. Je to jiný, jakoby, ale vím, proč tam jsem šel, mám tam skvělou ženu, mám tam skvělý dítě, mám tam vlastně všechno, co potřebuju, jako, a Praha není daleko, jako když vyrazíš ve špičce ze Strašnic na Bílou horu, tak ti to bude trvat zhruba stejně dlouho, jako vlakem do Brna, takže jako ono to zase jako není takový drámu.
0: Celý rozhovor si můžete naladit už dneska večer po 7 tady na Expressu, nebo ho najdete už teďka na našem webu expressfm.cz. A my se teďka pustíme novej song od Prago Union, Zase ty lidi.

DMA's My Baby's Place na vlnách Express FM. Jestli se tento víkend nějakým způsobem budete pohybovat po Praze, což doporučuji už i kvůli tomu pátečnímu koncertu Depeche Mode, nebo Depeche Note teda, tak vás možná příjemně překvapí i živá hudba ze všech různých koutů. K tomu totiž dojde v rámci festivalu Praha žije hudbou, který přinese přímo do ulic necelých 200 volně přístupných koncertů a uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů bude příležitost si poslechnout i známá jména, například Anetu Langerovou, reperky a performerky, který si říkají hihi, haha, holky, nebo držitele ceny Grammy Orana Etkina. Ten festival se bude konat na celkem 19 lokacích, takže vřele doporučuji přijít podpořit nějaké začínající umělce a třeba si tam najdete i svého budoucího oblíbeného interpreta. Když tak mrkněte na web prahažijehudbou.cz, kde najdete celý program, ať si to můžete hezky rozvrhnout.

0: Express. Švýcarsko, hokej, atmosféra, která tě nenechá v klidu. Express FM během světového šampionátu servíruje třikrát denně všechno důležité. Výsledky, zajímavosti turnaje i program dalších duelů. Bez zdržování, jen čistý hokejový update.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Mistrovství světa 2026, poslouchej na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
13: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
14: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
15: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
16: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
17: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
16: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
17: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
19: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
18: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
19: Více na herman.cz.
1: Express FM.
0: Hudba. Na prvním místě.

Tohle to byla Arlo Parks, Get Go na vlnách Express FM, kde se blížíme k jedné hodině, což znamená už tradiční pro mě fun fact nakonec. Alergii na zvířata trpí přibližně 10 až 20% světové populace. To není ten fun fact. Ale věděli jste, že zvířata můžou mít alergii na lidi? No fakt. Konkrétně na naše odumřelé kožní buňky či lupy. Tyhle ty alergické reakce můžou být stejný jako u nás, včetně dýchacích potíží a podráždění kůže. Ještě jsem se dočetla, že u těch zvířátek to bývá teda přidružená alergie většinou k nějakým jiným, což bývá u lidí vlastně stejně. A že jí trpí zhruba 15 až 30% psů a koček, což je teda asi víc než u těch lidí. Tak. Tady tím fun factem já se rozloučím a teďka si budeme hrát ještě do jedný Caesars nebo Lauren Mayberry a předávám to tu kolegyni Verče, která vás provede odpoledne a já se budu těšit zase zítra mezi 10 a 1. Pa.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Státní zástupce navrhl vazbu pro 11. zadrženého kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku v Pardubicích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes přicestoval do Švédska, aby zde představil dohodu v oblasti letecké obrany. Tamní tisk napsal, že se vláda chystá oznámit, že daruje Ukrajině několik vojenských letounů Gripen starší verze a zároveň s Kyjevem zahájí jednání o plánovaném prodeji strojů v nejmodernější verzi E. Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem porazili na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě Brazilce a ve svém úvodním utkání ve skupině zaznamenali první českou výhru v hlavní soutěži. Slunečné počasí s námi vydrží ještě zítra. O víkendu se objeví přehánky a bouřky. Teploty se dnes udrží pod 25 stupni Celsia, v dalších dnech stoupnout k 28 stupňům. Úderem 13. hodiny se na Express FM rozjelo odpoledne s Veronikou. Přeju vám hezký čtvrtek.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. We'll be right back.

0: Tak, ještě jednou krásný den, hezký čtvrtek vám přeju. Vilém má svátek, všechno nej, Vildum. A teď si pustíme takový pozdrav ze Slovenska, bude to skladba Spánok od projektu Miaulau, Laury Jaškové, což je skvělá baskytaristka, taky skvělá zpěvačka, to je nová role, kterou si užívá se svým solovým projektem Miaulau. A kdo z vás bude příští víkend na festivalu Kamenice, tak Lauru může vidět hned dvakrát, dvojnásobě, dvakrát v akci, a to v sobotu. Nejdřív vystoupí s Miaulau 17.30, pak se dá trošku odfrk na chviličku a 20.30 nastoupí s kapelou Billy Barman, kde funguje jako baskytaristka, která tam tvrdí rytmus. Takže ještě jednou Miaulau, Spánok.
1: Ahojte, to je Laura, a.k.a. Miaulau. Pozdravujem poslucháčov Rádia Express FM.

0: Tak, osobní historka. Včera jsem byla u svého milého zubaře na takzvané sanaci zubu, na sanaci 20 let staré oldschoolové korunky a můj pan zubař Vláďa, co by zkušený archeolog, našel na rentgenu pod kořenem mého zubu vzkaz od mého bývalého zubaře. Je to vzkaz pod kořenem úlomek předmětu neznámého původu. Říkejme mu třeba Zdena. Takže Zdena zůstává pod tím kořenem i nadále. Nicméně dneska kvůli tomu, kvůli té sanaci, tak trochu šišlám, ale celý den si říkám, co si tady stěžuju. Co by na to řekl třeba takový Kato, který má mnohem větší handicap, co se týká zubů. A přitom jsme tady vedli hodinovej rozhovor, velmi srozumitelný, velmi vtipný. Ten rozhovor uslyšíte dnes večer od 19. hodiny a točí se hlavně kolem nové desky Prago Union, která vyjde už zítra. Jmenuje se Nekorektum, ale bavit se budeme taky o jiných věcech, třeba o jeho malování. Budeme se bavit o trémě, kterou mívá před vystoupením, o fotbálku a tak dál. Takže poslouchejte dnes v 19 hodin, budeme si taky z alba hrát ještě nevydané věci a za chvíli si pustíme Kasabian nebo třeba Chemical Brothers.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
2: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGloob a pořiďte si rychlý webhosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloob.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
14: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Express. Music first. Express FM.

Tak to byla Billie Eilish. Hezké odpoledne vám přeje Veronika. O tomto víkendu proběhne v areálu Bohnické psychiatrické léčebny v Praze festival s opravdu letitou tradicí. Festival Meziploty, na který jsem chodila ještě jako teenager, a to je mi 50. První ročník proběhl v roce 1992. Pamatuju, že jsem tam tehdy viděla Mlýny od Sklepáků, ještě velmi mladé divadelní skupiny, a taky jsem tam viděla představení od Damáků, mezi kterými byl jako student Jan Vondráček, dnešní hlas pražských tramvají, vynikající herec, který letos oslaví 60. narozeniny. No ten čas prostě šíleně letí, ale ten festival je pořád tady. Takže v sobotu jste hlavní hudební stage Pemrebit, Midi lidi nebo Lucie z divadel Vostopětka v sobotu, a v neděli se můžete těšit třeba na Tomáše Kluse, na Adama Mišíka, Divokej byl tam bude, Berenika Kohoutová a další a další. Takže Bohnice, Meziploty, tento víkend, sobota, neděle, a my si jdeme pustit jedny z účinkujících, jsou to Midi lidi, kteří vás zvou ven do Bohnic, do Prahy 8, za zdi, blázince.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Sezóna výletu je tady a na Express FM je proto zpět pravidelná rubrika s hashtagem nebudu doma. Tentokrát pro vás máme tipy na výlety po středních Čechách i kousek za jejich hranice. Středočeský kraj je plný krásných historických míst, ať už je to Kutná Hora, Příbram nebo Stará Boleslav. Najdeme v něm hrady Karlštejn, Křivoklát, Kokořín, zámky Žleby, Mělník nebo Dobříš, Koněpruské jeskyně, bývalé doly v Kladně, Příbramy i Kutné Hoře, spoustu muzeí technického i uměleckého zaměření, přírodní krásy, zkrátka ve středních Čechách můžete nazbírat zážitky na několik životů. Občas je ale potřeba i odpočívat. Synonymem pro odpočinek jsou lázně. Ve středních Čechách v rovinaté polabské krajině najdeme lázeňské město Poděbrady. Jeho kouzlo na vás dýchne v každém ročním období, ale právě léto mu dodává jedinečnou atmosféru. Kolonáda plná života, hudba linoucí se večerním parkem, vůně kávy a domácích dortů i klidné chvíle ve wellness. Jedním z nejoblíbenějších letních zážitků jsou wellness pobyty v moderním hotelu Chariclea nebo v komorní atmosféře hotelu Zámeček. Hosté sem přijíždějí za klidem, lázeňskými procedurami i možností na pár dní zpomalit. Bazén, saunový svět, masáže i relaxační procedury tvoří ideální kombinaci pro odpočinek těla i mysli. Symbolem tradiční léčby srdečních onemocnění, cévního systému a pohybového aparátu je především hotel Libenský, spojený s klasickou lázeňskou péčí a využíváním přírodní minerální vody Poděbradky. Ať už lázně Poděbrady navštívíte kvůli léčbě, wellness pobytu nebo kulturním zážitkům, léto tu plyne v lázeňském rytmu a vy si ho vychutnáte naplno. Jen kousek vedle ve středočeských Milovicích najdete místo, které otevírá bránu do říše fantazie. Park Miraculum je zábavně naučný areál na 12 hektarech, každý jeho kout je navržen s důrazem na kreativitu a přírodu. Malí i velcí návštěvníci si užijí lesní město, bludiště, dřevěný hrad s podzemními chodbami, lanová centra, lesní stezku, obří trampoliny a houpačky, kontaktní minizo nebo mnoho prolézaček, průlezů a skluzavek. Pokud si myslíte, že takové parky jsou jen pro velké děti, vyvedu vás z omylu. Pro nejmenší děti je připraveno hned několik zón, farma, důl a autodrom. Ke komfortu přispívá parkování zdarma, využít můžete piknikové louky, v areálu najdete dostatek stínu, čisté toalety i širokou nabídku občerstvení. Jen kousek za severní hranici středočeského kraje začíná krajina Českého středohoří. Nabízí nespočet možností pro pěší výlety a pyšní se panoramaty, která vám nedovolí pustit foťák z ruky. Jako dokonalý výchozí bod pak slouží nádherně zrekonstruovaný historický statek, ležící přímo na úpatí jednoho z kopců, Resort Oblík. Nečekejte ruch masové turistiky, spíše pečlivě promyšlenou oázu klidu. Vizuálně ohromující koncept od designových mezonetových apartmánů až po zážitkové glampingové stany. Kromě dřevěné vířivé vany nebo sauny můžete vyzkoušet i trendy z oblasti longevity a biohackingu, jako koupele pro posílení imunity, kryoterapii nebo knajpovou lázeň. Vaše smysly polaská i místní gastronomie, která se řídí konceptem farm to table. Suroviny na váš talíř tak neputovaly přes půl světa, ale pocházejí primárně z vlastní úrody a od pečlivě vybraných lokálních farmářů.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Pokud vás zaujal středočeský kraj, pak se vám bude líbit třeba v hotelu Panská zahrada, který se pyšní skvělým hodnocením 9,1 z 10, nebo v rodinném ranči Jestřebice s polopenzí, bazénem a wellness. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Novinka.

0: Dohrála čerstvá novinka našeho playlistu od Kelly a teď tady mám takový fun fact z pražského metra. Jestli pak víte nebo tipnete si, jaký úsek mezi stanicemi je nejdelší? Jaký úsek se jede nejdýl? Je to z nádraží Holešovice na Kobylisi a naopak. Ta délka je 2748 metrů. Naopak nejkratší úsek je mezi muzeem a hlavním nádraží. Ta vzdálenost je opravdu kratinká, 428 metrů. Takže na ty Kobylisi z toho nádraží Holešovice je to 6x tolik. Tak to je jenom taková věc na okraj. Zajímavost, malá zajímavost, drobná zajímavost. Za malou chvíli si dáme drobnou zpěvačku pro změnu. Bude to Kylie Minogue. Mimochodem na streamovací službě Netflix právě běží údajně fantastický dokumentární miniseriál od Kylie Minogue. Já ho zatím ještě neviděla, ale chci se na to moc podívat, protože to všichni chválí, včetně Pavla Kučery. My si od ní pustíme Tension a potom další čerstvou novinku Sabotáž, Billy Barman a Ben Kristoval dohromady.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express.
3: Express FM.
4: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimě mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
13: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
12: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
13: Více na herman.cz.
14: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Jak říká Jan P. Muchov, nejlepší práce je spolupráce. A myslím, že tady ta spolupráce dopadla naprosto parádně. Potkala se slovenská skupina Billy Barman s Benem Kristovao. Potkali se ve vile, kterou vlastní Juraj Podmanický, zpěvák skupiny Billy Barman, a tam si dali songwriting session, která skončila tímhletím skvělým výsledkem jménem Sabotáž, a v jiné vile, v brněnské vile Tugendhat, čili na půl cesty mezi Bratislavou a Prahou, natočili k tomuto songu taky videoklip. O všech těchto věcech se budeme bavit s oběma zpěváky. Už v pondělí od 13. hodiny přijdou k nám naživo do studia jak Juraj Podmanický, tak Ben Kristoval, a probereme všechno kolem téhletý skvělý kooperace. Teď nám zaspívá Post Malone dohromady s Víkendem a potom ještě Youngblood do konce hodiny.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nejoblíbenějším dívčím jménem v Česku je Viktorie, která loni po 13 letech sesadila z prvního místa Elišku. Sofie byla třetí. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozené děti, od roku 2011 vede Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes přicestoval do Švédska, které daruje Ukrajině 16 starších stíhacích letounů Gripen a v první fázi prodá Kyjevu až 20 nových strojů v provedení EF za 2,5 miliardy. Eur. Ukrajina bude tento nákup financovat z již schválené půjčky EU. Největší zápas dosavadní kariéry v reprezentačním A týmu čeká dnes ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Finům Tomáše Cibulku. 22-letý obránce věří, že národní tým dnes v klíčovém utkání turnaje potvrdí, že se mu hraje lépe proti silnějším soupeřům. Utkání začne v Curychu v 16:20. Slunečné počasí s námi vydrží ještě zítra. O víkendu se objeví přehánky a bouřky. Teploty se dnes udrží pod 25 stupni Celsia, v dalších dnech stoupnou k 28 stupňům. Bylo 14 hodin? Od mikrofonu Rádia Express FM vás dál zdraví Veronika, přeju vám hezké odpoledne a na řadě Alou Black.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

0: aktuálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Dnes se český hokejový fanoušek vrací k televizním obrazovkám. Čeká se čtveřice zápasů, které rozhodnou o bytí nebo spíš nebytí v boji o medaile. Tady se teprve začíná určovat úspěšnost na mistrovství světa v ledním hokeji. Hrát proti sobě budou Kanada, Spojené státy, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Lotyšsko a pro nás nejzajímavější zápas Česko-Finsko. Naši hokejisté se už včera přestěhovali do Curychu, dnes potrénovali a v 16:20 nastoupí na led proti druhému ze skupiny A, tedy Finsku. Vzájemná bilance posledních zápasů je vyrovnaná. Jen na Eurohockey Tour je to plichta 4-4.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.

0: Tak to byl Faithless, Miss You Less, See You More. Na internetu to zase řve a vře. Řve a vře. A to díky obsazení Odysseova, tedy pardon, Nolanova Odyssea, protože teď se šušká, kdo by měl hrát Achilla. Nádherného muže. Nádherného, na rozdíl třeba od Odyssea. Nádherného bájného muže s bájnou Achillovou patou, která se mu vymstila. A toho Achilla by měl hrát transherec Elliot Page a internet s tím není úplně v pohodě. Tak, doufám, že se s tím internet nějak popasuje. Za chvíli tu máme Tuvelu a pustíme si taky dvojici Snoop Dogg, Pharrell Williams a jejich píseň Beautiful.
1: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
3: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
4: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na slevomatu. No ano, na slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
11: Venku město, uvnitř klid.
10: sudoměřská32.cz.
12: Seznam slaví 30. narozeniny a nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
13: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
14: Express. Music first.
15: Express FM.

Tahle píseň se jmenuje Beautiful, jako krásná, a já se ještě na chviličku vrátím k Odyssey Christophera Nolana, kterou uvidíme už 16. července. Nejkrásnější ženou světa bydla podle řeckého bájesloví trojská Helena, dcera Diova, manželka krále Menela, která byla unesena Paridem a vlastně byla důvodem rozpoutání dlouhé trojské války. Tak jestli se internet rozčiluje, že Achillea bude hrát herec Elliot Page, který býval herečkou Elliot Page, tak u toho obsazení trojské Heleny tam už úplně šílí, ano, protože tu má hrát herečka tmavé pletě Lupita Nyong'o, nádherná žena. No a rozčilují se, že to není historicky věrné. No, historicky věrné. Trojská Helena, ráda bych podotkla, že je fiktivní vybájená postava, která nemá z historií vlastně vůbec nic společného. No tak je to všechno směšné, tyhle ty křiky, ale dělá to dobrou reklamu a promo Nolanovu filmu, který si myslím, že ani reklamu a promo vlastně nepotřebuje, protože je to epos, který jako slibuje velikánskou podívanou. Objevily se nedávno první fotografie a je tam vidět třeba obrovský trojský kůň, který se topí v moře a pomalu jako zajíždí do toho písku v moři. Dočkáme se kyklopa, dočkáme se sirén, dočkáme se nymf. Myslím, že to bude opravdu nádherný velký film. Tak. Pustíme si Huziera, Take Me to Church, pustíme si taky D.O.D. anebo něco a k těm něco mám, ale za chvíli.

Něco, to je pražská skupina, která se označuje za postpunkovou diskotéku. 12. května vydali naprosto mimořádný album, který musíte slyšet. Je kratunký, má 23 minut, jmenuje se Majonéza. Majonéza je mimochodem zpěvačky Alžběty nejoblíbenější jídlo na světě. No a něco, nepoznáte skoro na té desce. Samozřejmě, že poznáte, protože zpěv Alžběty je dosti jako výrazný a specifický. Trošku připomíná třeba Dybuk nebo Zuby nechty. No a prostě něco přiostřili. Přidali kytary a je z toho úplně taková punková úderka. A to všechno ale jako s obrovským nadhledem, sebeironií, humorem. Na té desce Majonéza najdete třeba písničku v PMS, jmenuje se Záporná postava. Ksty budou 9. června, Kabinet Muz v Brně a o týden později 16. června pokřtí tu desku v pražském prostoru Meat Factory a já vám můžu slíbit, že něco přijdou příští čtvrtek k nám do studia v 7 večer na rozhovor, aby nám k té desce, k Majonéze, ale k reální Majonéze, řekli něco víc.

0: To je banger, co? To je píseň písní, Noční plán a něco něco z jejich nové desky Majonéza. Za chviličku Genka Fuse, Kneecap a taky si poslechneme Vaška, jeho krásný hluboký tembr a hudební zprávy, které pro vás chystá.
1: Švýcarsko, hokej, atmosféra, která tě nenechá v klidu. Express FM během světového šampionátu servíruje třikrát denně všechno důležité. Výsledky, zajímavosti turnaje i program dalších duelů. Bez zdržování, jen čistý hokejový update.
2: Hokejový šampionát na Express FM.
1: Mistrovství světa 2026. Poslouchej na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
2: Express FM.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
6: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegrových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG21 a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
7: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
12: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
13: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Výzkum právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
16: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Za 14 dnů 11. června se Riegerovými sady v Praze bude rozléhat silný hlas zpěvačky Sian Evans a taneční beaty její skupiny Košín z Velké Británie, skupiny, která je českými fanoušky naprosto zbožňovaná a jezdí k nám hodně často, je tady jako doma, ostatně jeden ze členů Košín v Praze bydlí, nebo doufám, že ještě stále bydlí. Ten koncert se uskuteční v rámci letní koncertní série Prague Open Air v Energy Pubu. Vstupenky jsou k mání, Košín si letos připomínají 25 let od vydání své debutové desky Resist, která je vystřelila až do popředí evropské taneční scény. Takže si to zajděte určitě užít a my si teď od Košín pustíme skladbu s názvem Chances.
1: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music news. Zpěvák Pitbull bude 10. července hlavní hvězdou londýnského festivalu BST Hyde Park a hledá lidi, kteří by spočítali plešouny. Příspěvek na Instagramu zní: pokud jste náhodou neslyšeli, tak usilujeme o titul v Guinnessově knize rekordů a potřebujeme tým dobrovolníků, kteří by nám pomohli oficiálně spočítat ty lesklé plešaté hlavy v davu a pomoci nám psát historii. Na pokus bude dohlížet oficiální porotce Guinnessovy knihy rekordů. Účastníci musí mít na hlavě pevně nasazenou holou čepice s vlasy, zastrčenými vpředu i vzadu, a všichni se musí shromáždit současně alespoň na jednu minutu, aby se rekord započítal. Hnutí fanoušků známé jako The Baldies se rozšířilo během jeho turné I'm Back. Taylor Swift potěšila mladou faninku tím, že jí poslala kytaru poté, co se na TikToku objevilo virální dojemné video. V dubnu požádala dívka z Ohia jménem Madeline svého souseda, který je hudebníkem, aby zahrál na kytaru a zaspíval na zahradě jednu z Taylorových písní. Žádost podala neobvyklým způsobem, když zprávu poslala pomocí papírového letadla, které hodila přes plot do zahrady svého souseda. Soused 26-letý Ethan Hayes přijal milou pozvánku a zaspíval její hit z roku 2008 s názvem Love Story, zatímco Madeleine a matka celou interakci natočila na video. Poté, co byl klip nahrán na sociální sítě, se rychle stal virálním a na TikToku nazbíral přes 4 miliony zhlédnutí, přičemž jednou z těchto diváků byla i sama Taylor Swift. V reakci na dojemný okamžik poslala dívce podepsanou kytaru a Ethan dostal taky svoji kytaru a byl připojen ručně psaný vzkaz, že jí to potěšilo a že posílá vlastní kytaru pro případ, že by se Madeleine taky chtěla naučit hrát na kytaru. Drake udělal se třemi vydanými alby najednou díru do světa. Ne, že by to neudělal dávno už, co se týká streamů, ale to, co se děje na Billboardu, je blázinec. V albové chart má všechny tři alba na prvních třech místech a singlovou chart mu v první čtyřicítce narušili jen country zpěvačka Ella Langley a Bruno Mars. Je tak jediným žijícím interpretem, kterému se to v historii podařilo.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Rekordní výhra v loterii Eurojackpot, v níž výherce v úterý získal téměř 3 miliardy korun, je pro člověka velkým šokem. Je třeba si dopřát časného zpracování a nezdráhat se říci o pomoc, varují kliničtí psychologové. Pentagon už rozmístil vše potřebné pro případnou americkou vojenskou akci proti Kubě, lodě i vojáky. K zahájení je podle portálu Politico třeba už jen souhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tenisté se na letošním Roland Garros musí vypořádat s vysokými teplotami. Během prvního hracího týdne přesáhly teploty v pařížském areálu 30 stupňů Celsia. Hráčům při utkáních pomáhají speciální ručníky a pytlíky s ledem. Vedle Jakuba Menšíka měl v minulých dnech potíže také Nor Kasper Rud. Slunečné počasí s námi vydrží ještě zítra, o víkendu se objeví přehánky a bouřky. Teploty se dnes udrží pod 25 stupňů Celsia, v dalších dnech stoupnou k 28 stupňům. Bylo 15 hodin, posloucháte Odpoledne na Expressu a krásný den vám přeje Veronika Koloušková.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Česká hiphopová parta Prago Union zítra vydá svoji 10. desku nazvanou Nekorektum. Je to první deska, která celá vznikla v Brně, protože Kato se se svojí strojovnou, se svým studiem, kterému říká strojovna, odstěhoval do Brna. A nejen na to se ho dneska večer budu ptát, ale tady máte odpověď, jak se mu v tom Brně zakořenuje.
1: Tam je dobře, tam se dobře jakoby existuje, jakoby když zrovna nepotřebuješ pracovat nebo vydělávat, tak na to žití je Brno dobrý, je tam prostě méně lidí, lidi jsou otevřenější, vřelejší, protože jich je méně, prostě je to, rychleji si tam najdeš svoji bublinu a je to tam zábavný, jako rozhodně už to není vůbec, že by tam měli nějaký komplex spravit vůbec. Je to jiný, jakoby, ale vím, proč tam jsem šel, mám tam skvělou ženu, mám tam skvělý dítě, mám tam vlastně všechno, co potřebuji, jako, a Praha není daleko, jako když vyrazíš ve špičce ze Strašnic na Bílou horu, tak ti to bude trvat zhruba stejně dlouho jako vlakem do Brna, takže jako ono to zase jako není takový drámu.
0: Kato, jinak taky Adam Svatoš dnes večer od 19. hodiny u nás ve studiu, takže poslouchejte rozhovor, budeme si z té desky v předstihu, než zítra vyjde, hrát několik songů a teď si od Prago pustíme něco staršího, skvělou věc, love song vlastně, Onami Tsunami.

jsme, že spolu máme románek, ale bylo to spíš Leporello. Ani ne tak povídka, spíš článek. Ne Bonnie a Clyde, ale Káťa a Škubánek. Jo, pohádkách pohádkách.

Dnes se v 16.20 začíná hrát hokej Česko-Finsko, tak pokud byste v těch 19 hodin, až začne náš rozhovor s Katem, ještě třeba byli jako u televize nebo třeba slavili, když to dopadne dobře, tak ten rozhovor si ze záznamu můžete už teď poslechnout na našich webovkách expressfm.cz a taky na všech podcastových platformách, tam to najdete jako host Express FM, ale z rádia to poběží dneska v 19. Teď je na řadě Mark Ronson.

0: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: A zásilka za tátu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdu.

0: Do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Express Old School. Dnes se slaví 58. narozeniny australská zpěvačka Kylie Minogue. Už jsem tu se dnes zmiňovala o nové třídílné dokumentární sérii Kylie, která rekapituluje její mnohdy nelehký život od úplných pěveckých začátků, kdy bylo vyčítáno, že je pouze hezkou tvářičkou a neumí zpívat, přes výraznou a významnou spolupráci s Nickem Cavem, díky kterému dostala punc takové alternativní hvězdy. No a my si připomeneme song z roku 2001, který z té roztomilé kudnaté děvenky udělal sexy ikonu. A je to song, který se jmenuje Can't Get You Out of My Head. A Kylie Minogue v tom klipu vystupuje v takové taky ikonické, jako v ikonickém kostýmu rozevlátém bílém s jako výrazným dekoltem a takovou vlající kapucou a má takové velké rudé rty. Psalo se tehdy v recenzích, že vypadá vlastně skoro jako taková sexy mimozemšťanka. Je tam velmi výrazný refren la la la, a ten song se vyšvihnul do čela hitparád ve 40 zemích. Takže my se ho teď poslechneme a Kylie do Austrálie přejeme hlavně pevné zdraví. Express Old School.

Tak to byla narozeninová Kylie a teď tu mám taky takovou jednu narozeninovou záležitost, jelikož opakování je matka moudrosti, tak si teď zopakujeme line-up Seznam Festu, Seznam totiž slaví 30. narozeniny a s naším rádiem to má hodně co dělat, protože my spadáme pod společnost Seznam, ještě s naším sesterským, respektive bratrským rádiem Klasik a ty narozeniny se budou slavit 6.6. a to v Garbe v Holešovicích, což je taková velikánská, vybydlená, industriální továrna. Je to elektrárna. A právě tam 6.6. bude připraven celodenní festival. Prodávají se 3 typy lístků na odpolední program, čili děti s rodičemi nebo starší děti, večerní program a pak celodenní program. Co uvidíte odpoledne? Kašpárka v rohlíku, už od jedný. Potom tam bude slepá mapa, cestování s dětmi, takový pořad. Potom bude Leny koncert, pak bude rozhovor s Leny. Pak uvidíte taky hokej, nebo spíš fotbal, řekla bych, jmenuje se to mistrovství světa za dveřmi, takže asi fotbal. No a večer už to půjde jedno za druhém, Skyline, Jindřich Šídlo a jeho vlastně taková beseda o proměnách novinařiny za posledních 30 let. Potom to rozjedou PSH, potom DJové z našeho rádia a úplně nakonec vystoupí nekorektní kapitán Demo. Takže tolik Seznam Fest, víc informací na seznamfest.cz, tam taky zakoupíte lístky. Doufám, že se tam všichni potkáme a teď si dáme jedny výtečníky, kteří jsou také součástí toho programu a jsou to Skyline, Sorry Not Sorry. Mimochodem, Jacob se stal tatínkem, tak mu gratuluju takhle na dálku.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
5: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz
6: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
13: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
15: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
16: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
18: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
17: Těšíme se na vás.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Je 15.50, 16.20, přesně za půl hodiny startuje v Curychu hokej. Já věřím, že v tom Curychu pánové s Michalem s Petrem dnes odpoledne budou jednou nohou, že vás budou informovat jako hokejoví znalci o tom průběhu toho utkání s Finskem. Já bych vám k hokeji neřekla vůbec nic, protože se v tom neorientuju. Každopádně bych vás moc ráda pozvala ještě jednou na rozhovor s Katem z Prague Union, kterým zítra vychází desátá deska Nekorektum. Ten rozhovor poběží o 19. hodiny. No a ještě jsem vám neřekla, že dnes večer zcela zdarma ve Vektoru Technická dole u Vítězného náměstí v Praze 6 vystoupí skupina Good Times Only. Vystoupí tam se svojí novou skvělou deskou. Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal. A poprvé se to tam takhle jako přehrajou v Praze, tak se tam dostavte. Myslím, že to bude krásný večer. Ten prostor je hrozně hezký a příjemný. A tak se tam třeba potkáme. Tak se mějte krásně a všem hokejovým fanouškům přeju, ať to dneska dobře skončí. Ahoj.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Praze na Albertově se budou školit v roboticky asistovaných operacích lékaři a chirurgické týmy z tuzemska i okolních zemí. A to v nově otevřeném simulačním centrum, které je jediné ve střední a východní Evropě. Pentagon už rozmístil vše potřebné pro případnou americkou vojenskou akci proti Kubě, lodě i vojáky. K zahájení stačí už jen souhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Neuvěřitelný kolaps a šok nabídl čtvrteční program French Open. Světová jednička Jannik Sinner nedotáhl luxusní vedení 6-3, 6-2 a 5-1 a po totálním zdravotním kolapsu způsobeném vysokými teplotami v Paříži se ve zbytku zápasu nemohl 100% hýbat. S argentinským outsiderem Cerundolem nakonec utkání druhého kola prohrál. V pátek v Česku čekáme jasno, nebo skoro jasno, večer bude oblačnosti o severozápadu částečně přibývat, nejvyšší teploty 21 až 28 na horách kolem 18 stupňů. Na Express FM právě teď přesně v 16 hodin začíná Express Drive, jsou s vámi Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express

0: Dobré odpoledne na Express FM. Vás tuto chvíli zdraví z vysílacího studia Michal s Petrem. Začíná odpolední drive, dnes speciální.
1: Dnes speciální a myslím si, že vlastně Hit the Wall, jak to zpívala Gracie Abrams, je celkem trefný. Naši se budou snažit prorazit tu finskou zeď očekávání snadného postupu.
0: Tu finskou ledovou zeď rozehřejeme.
1: Je to jasný. Ať mají tisící a první jezero.
0: Na rozdíl od olympiády jsme dnes s Michalem vynechali české národní drezy, protože si věříme a věříme, že ještě budeme potřebovat.
1: Já ho tady mám teda v šuplíku,
0: tak jo. Ale to
1: nebudu ho dneska vyndávat. Ne, ani ten dres nebudu dneska vyndávat. A prostě budeme věřit. Já mám prostě košily, ty taky. My jsme dneska vlastně jako slavnostně odění. A budeme doufat, no. K tomu samozřejmě ale nevynecháme klasiku. Je čtvrtek, to znamená mimo toho, že sledujete fotbal a hokej. Proč furt mě tam skáče pořád fotbal?
0: No, to bude za chvilku
1: ten fotbal. Bude, to už právě s tou blbnu. A že sledujete dneska hokej a za 14 dní už budete sledovat fotbal, tak kromě toho taky můžete sledovat samozřejmě filmy, seriály, různé pořady a na to vás taky pozveme. K tomu sledování dneska výjimečně nepřijde David Mičke, ten se hodil marot, tak on asi chce koukat doma na hokej, že?
0: On do rána koukal na filmy a nějak zaspal, chlapec.
1: takže dneska vás ochudíme o nabídku Stream.cz, ale neochudíme vás o nabídku všech dalších možných platform, kde se dá něco sledovat, samozřejmě mrkneme i do kina. No a budeme vás průběžně informovat o hokeji, no a dáme k tomu taky samozřejmě nějakou tu studii, nějakou tu zajímavost a taky spoustu skvělé hudby, jako například
0: teď Tame Impala, Declan McKenna nebo Calvin Harris.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Jo, Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, Muzeum of Bricks.cz.
9: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu a vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
12: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
13: Music. First.
14: Express FM.

0: mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Podceňovaný tým zasažený velkým množstvím omluvenek, který ke značnému překvapení hokejové veřejnosti dokráčel až k senzačnímu zlatu. Řeč je o českém národním týmu, který v roce 2010 šokoval a z mužstva, se kterým nikdo nepočítal, udělal světové šampionáty. A o 16 let později vzpomínky na německý triumf opět ožívají. V Red Shams je totiž aktuálně probíhající švýcarský šampionát podobný.
2: A právě teď se český tým ve čtvrtfinále postavil Finům, ano, stejně jako před 16 lety v Německu. Tehdejší střetnutí se také odehrálo v odpoledních hodinách a dospělo až do nájezdu. Trefil Lukáše Kašpara a Jana Marka zajistil Česku postup do boju o medaile.
1: Nálada je koncentrovaná, hodně koncentrovaná, je vidět, že jsou kluci takový vážnější. Dali jsme dobrovolné rozbruslení, program byl náročný a ještě může být velmi náročný, řekl asi asistent Kalous.
2: Po ranním rozbuslení se nad účastí golmana Josefa Kořenáře vznášely otazníky, jeho start nebyl vyloučen a nakonec se stal realitou.
1: Největší finskou hrozbou je Alexander Barkov, útočník Floridy, kvůli zranění kolene přišel o takřka celou sezonu a nenastoupil do jediného utkání v NHL. Přesto přijel na mistrovství světa, kde s Finskem touží po úspěchu. Učedník Jaromíra Jágra a partner české tenistky Marie Bouskové udivuje spoluhráče nejen svými hokejovými dovednostmi, ale především svou pracovitostí.
2: Před chvílí začal nejen čtvrtfinálový duel Finsko-Česko, ale taky severoamerický mač Kanada-USA. Ve 2020 se o semifinálovou účast porvou Norsko s Lotyšskem a domácí Švýcaři se Švédskem.
1: Český zápas o všechno samozřejmě sledujeme a budeme vás průběžně informovat, pokud nemůžete koukat na ČT Sport nebo číst online na sport.cz.
3: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop! Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
0: Mistrovství světa v ledním hokeji.
4: Na Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro. Express.

0: Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehody komplikují dopravu v obci Železnice, v ulici U školy, u Jičína. Havarovaná vozidla překáží na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, policie jede na místo. A na silnici 35 v ulici Brněnská v Hradci Králové, tam je taky nehoda dvou vozidel. V ulici Uzdymadeho v Lovosicích v okrese Litoměřice, v ulici Karlovarská v Plzni, kde doprava začíná housnout, proto projíždějte opatrně. A osobách s dodávkou se srazili na silnici 379 v obci Deblín, okres Brno venkov. A pozor, ve Strahovském tunelu směrem Barandovský most, kde je hromadná nehoda sedmi vozidel a neprůjezdný levý jízdní pruh. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM, kde právě pokračuje odpolední drive s Michalem a Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.
5: 8. minutě, bohužel Finové vstřelili gol, takže právě teď prohráváme s Finskem 0-1.

0: Express. Švýcarsko, hokej, atmosféra, která tě nenechá v klidu. Express FM během světového šampionátu servíruje třikrát denně všechno důležité. Výsledky, zajímavosti turnaje i program dalších duelů. Bez zdržování, jen čistý hokejový update.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Mistrovství světa 2026. Poslouchej na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
6: A nyní k nákupu čerpadel Kalpeda, italské prosecco zdarma.
7: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných, gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
8: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
12: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
13: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
14: Venku město, uvnitř klid.
13: sudoměřská32.cz.
15: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
16: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
18: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
1: Express FM.
0: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM.
1: Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Přáli jste si někdy, aby vás nějaký člověk miloval nejvíc na světě? V prudce originální černohumorné hororové jízdě Posedlost, která je celovečerní prvotinou mladého Američana Carryho Bakera, zjistíte, že takové přání může být smrtelně nebezpečné. Barry je obyčejný mladý kluk, který je bezhlavě zabouchnutý do své kamarádky Nikki. Ale třeba se vás plachej a tomu brání pozvat jí na rande. A protože zoufalí lidé dělají zoufalé věci, koupí si v pofidérním vetešnictví pofidérní hračku, která slibuje splnit jedno přání. Výsledek se dostaví okamžitě. Nikki se do Bera šíleně zamiluje. Až tak šíleně, že mu to po chvíli začne vadit. Jenže kouzlo může ukončit jenom smrt. A to nejlépe jeho vlastní.
2: I know you like me, Bear.
3: She's obsessed with me.
4: Oh, it's not so bad. Fucked up.
2: You wished for this.
1: Jan Svěrák natočil v naprostém utajení nový film Pět švestek. Na otevřené řecké moře poslal na rozhoupané plachetnici herecký pětilístek Sislová, Termerová, Kostka, Vlasák a Kaiser. Je to dojemná i veselá komedie o přátelství, lásce, odpuštění i o tom, že chuť žít může člověka provázet v každé životní etapě. Věra žije sama a zdánlivě už jí v životě nic nečeká. Zasteskne se jí po době, kdy s kamarády jezdila na moře. A tak zbytek staré party vyplouvá vstříc idylickým zátokám a západům slunce se zásobou MDMA v podpalubí. S lodí s nimi sice vyplouvají i staré křivdy, ale největší překážkou výletu jsou jejich děti, které pro bláznivou poslední plavbu staříků nemají pochopení. Za kamerou se na vlnách houpal a film sestříhal režisérův syn František Svěrák.
5: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
2: Ať jsi šťastná, mami.
6: Už jsem tam, hele!
7: Rychle pivo na sůl.
5: Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
0: Express Filmex
8: na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
8: Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Námořní jachta zakotvená na břehu Jadranu odkryla zatím neznámé vazby lobbysty a podnikatele Romana Janouška na majetek za téměř 1,5 miliardy korun. A také příběh pražského spolku s nejasným tokem peněz, kterému patří značka Zilvar. Více se dočtete na webu Seznam zprávy. Švédský premiér Kristersson oznámil, že Stockholm daruje Kyjevu 16 Gripenů starší verze JAS-39 CD. Uvedl to na čtvrteční tiskové konferenci na letecké základně v Upsale, kde se setkal s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, tedy pardon, s ukrajinským prezidentem. Další 20 novějších stíhaček Švédsko Ukrajině prodá za částku přes 60 miliard českých korun. Fantastickou bitvu se dvěma parádními otočkami v závěru druhého a třetího setu svedli ve svém druhém utkání ve skupině beach volejbalového turné v Ostravě proti favorizované dvojici Joanna Mädr, Leona Kerner, sestry Kateřina a Anna Pavelkovi. Favorizované švýcarky porazili 2-1 a připsali si premiérovou výhru na turnaji Elite. Je ještě aktuální stav hokeje. Česko prohrává s Finskem 0-2, Kanada přehrává Spojené státy 1-0, obojí je po první třetině. V pátek v Česku čekáme jasno nebo skoro jasno, večer bude oblačnosti od severozápadu částečně přibývat, nejvyšší teploty 21 až 28, na horách kolem 18 stupňů. Do druhé hodiny vstoupil Express Drive s Petrem a Michalem z Express FM a vám přejeme hezké odpoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express.

0: Tohle to jsou Jungle Carry On. Na konci minulé hodiny vás Veronika pozvala do kina, no a my tady máme ještě dva filmové typy nádavkem.
1: Přesně tak, ten první je takový mix mezi hororem, thrillerem a sci-fi a sleduje příběh ženy, která se při pátrání po zmizelém člověku dostane do neznámého prostoru mimo běžnou realitu. Takže to, co na pohled působí jako prázdní kanceláře opuštěné chodby, se postupně mění v klaustrofobní labirint bez jasných pravidel. Ten film se jmenuje Backroom, je z letošního roku a má 110 minut.
0: Já vás pozvu na Mladí v průseru, což je film ze Severní Makedonie. Byl natočen už před 2 lety. Je to akční komedie s kriminální a romantickou zápletkou, který sleduje dospívající baletku, která si během kostýmní zkoušky na Labutí jezero splete svůj mobilní telefon s telefonem dívky, která pracuje pro obchodníky s bílým masem. Při honbě za správným telefonem se s přítelem dostanou do legálního nevěstince, kde zjistí, že v telefonu je taky kompromitující video politika, který kandiduje ve volbách. Paralelně s jejich eskapádou se odehrává příběh jejich nejlepšího kamaráda, ten se zase zapletl s gengem lichvářů. No, zní to celkem dramaticky, ale myslím, že tam nebude nouze i o humorné události a humorné situace.
1: Mohli jsme vám nabídnout ještě jeden film domácí, ale pak jsme se rozhodli, že určitě nestojí za vaší pozornost, vy si určitě najdete a ti nejodvážnější z vás na něj půjdou.
0: Myslíš další pokračování rasistické, nevím už kolika logie Tomáše Magnuska?
1: Já myslím, že naši posluchači si to dokážou zjistit, ale řekl to správně.
0: No, on ještě ten druhý český, který tam měla Veronika, taky prý moc nestojí za to, tak abychom náhodou jako nezmátli, víš? Jako.
1: Já jsem do dneška žil v domnění, že jsme se o tom Svěrákově filmu bavili s Michalem, nakonec to byl někdo jiný a ten někdo jiný mi tvrdil, to bude naprostá pecka, to je jasný, tohle toto. No, první ohlasy na ten Svěrákův film nejsou zrovna nejlepší, ale on si taky svého diváky najde.
0: Určitě. Drive.
2: Odpolední drive.
3: Na Expressu.

0: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
1: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
0: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
11: A kdy to bude?
10: 23.7.
11: A kde to bude?
10: V areálu A7 v Holešovicích.
11: A kde si můžu koupit lístky?
10: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
12: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění properou živé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem a o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Posloucháte Express FM, posloucháte Odpolední drive, tohle byly Gorillaz a Thundercat ve skladbě Cracker Island.
1: Ve Finsku, teda ve Švýcarsku to zatím vypadá, no jako ve Finsku, 3-0 vedou tamní domácí, tedy Finsko, Česko zatím trochu tahá za kratší konec. Z čeho ty máš tak jako v životě strach? Nemyslím teďka z toho, že naši prohrajou, ale jaké máš strachy?
2: No já mám strachu hodně, jako... Já jsem docela strachovač.
1: Strachovač seš? Hmm. No a představ si, že když ses narodil, tak měl jsi jenom dva strachy. Z toho, že spadneš a z toho, že okolo tebe budou hlučné zvuky.
0: Tak jako z toho, že spadnu, občas strach mám, proto nedobíhám.
1: To je dobře. No a všechny ostatní strachy jsme vlastně získali, až když jsme vyrůstali, až když jsme prostě, když nám ten život je připravil. Často to je samozřejmě to, že rodiče ti říkají, pozor, ať to nespadne, pozor na tohle, pozor, nedobíhej autobus, ať nezakopneš a tak dále. No a z toho potom vlastně pramení další strachy, no.
0: Jo, jestli budeš blbnout, tak se ti bude co stát, může něco stát.
1: No jasně, no. Jestli nesníš tu mrkev, tak budeš mít špatný oči.
2: Jo.
1: Já mám strach, že budu mít špatný oči.
0: A budeš podvyživený a dáme tě do nějakého ústavu.
3: Express Drive. Na Expressu.

0: Petr Jasa. Češi vykřesali naději při přesilovce 5-3. Dal gól Kempný, nepletuli se? Byl to Kempný?
1: Ne.
0: Ne, tak to se omlouvám. Já jsem tady byl zahleděn do toho, co hrajeme, a nějak jsem přehlédl, kdo že to byl. Hronek. Hronek to byl, no a teď se jdeme podívat, jestli je důvod k radosti taky na českých silnicích. Express. Dopravní
2: servis. Nehoda osobáku s nákladňákem brzdí provoz na pražském okruhu na 26,5 km ve směru na D1. Na D8 na 9. kilometru ve směru na Prahu nehoda dodávky s autobusem překáží na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností. Dva havarované osobáky komplikují průjezd na silnici 13 obci Libouchec v okresu Ústí nad Labem, v ulici Černovická v Brně a na silnici 111 u obce Struhařov okres Benešov. A pozor na silnici 313 v Dolním Dobrouči v okresu Ústí nad Orlicí, tam je dopravní nehoda se zraněním. Šťastnou cestu bez nehod ve společnosti Express FM vám za odpolední drive přejí Michal s Petrem.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na alza.cz.
5: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
5: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
10: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
11: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
12: Jau Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křeček, museumofbricks.cz.
13: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
14: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
15: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Music.
2: First. Express FM.

Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express.

0: Tohle byly Placebo se singlem Jesus Son, ten patří k novějším v jejich diskografii, nicméně oni se svým debutem slaví narozeniny a ty oslaví i s českými fanoušci, protože u nás vystoupí.
1: No a kdo taky bude slavit narozeniny debutového alba, a to čtvrtstoletí, to jsou Košín, album Resist je katapultovalo na mezinárodní scénu právě před 25 lety, no a není to žádný výroční turné nebo nějak speciálně koncipovaný koncert 25 let Resist, no ale tohle jubileum samozřejmě neopomenou ve svém tracklistu, a to v tracklistu koncertu, který proběhne 11. června 2026 v Praze. Je to jediný letní open air koncert Košín v České republice. Je to samozřejmě v rámci koncertní série Prague Open Air v prostoru Areál 7 v Holešovicích za výstavištěm, kam už jste si asi mohli zvyknout chodit na skvělé letní koncerty.
0: Takže přesně za 14 dní pro všechny, kteří mají rádi kombinaci elektronické energie, breakbeatu, drum and bassu a rockové dynamiky. Já jen dodám, že vstupenky jsou stále ještě k dispozici, a to na ticketlife.cz.
1: No a my tady máme takovou pozvánku, jak by to mohlo znít v Holešovicích 11. června. Tohle jsou Košín a Harder.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Dopis Evropské komise kvůli střetu zájmu premiéra Andreje Babiše má dohru ve sněmovně. Opoziční strany zvažují svolání mimořádné schůze. Hnutí STAN zároveň vyzvalo ministra zemědělství, aby přestal vyplácet peníze Agrofertu. Australská vláda podala žalobu na americkou společnost 3M kvůli kontaminaci životního prostředí takzvanými věčnými chemikáliemi PFAS, které byly součástí hasicích pěn používaných na vojenských základnách po celé zemi. Vláda požaduje odškodnění bezmála 30 miliard korun. Jde o největší žalobu, jakou kdy australský stát podal. Český tenista Vít Kopřiva měl dnes na French Open před sebou velkou výzvu, a to prodrat se poprvé v kariéře do třetího kola Grand Slamu, navíc na své nejoblíbenější antuce. V cestě mu stál španělský mladík Martin Landalus, kterého česká čtyřka přejela suverénně 6-1 a 6-2 v prvním a druhém setu. Poté se ale Španěl vrátil do hry a právě se hraje pátý set, který můžete sledovat online na sport.cz a Kopřiva v něm prohrává 0-5, to znamená, že to s ním nevypadá úplně dobře. V pátek v Česku čekáme jasno nebo skoro jasno, večer bude oblačnosti od severu částečně přibývat, nejvyšší teploty 21 až 28, na horách kolem 18 stupňů. Do finálové hodiny právě teď směřuje čtvrteční Express Drive. Stále vás zdraví Petra Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express

0: My samozřejmě jsme se teďka tady zapovídali o tom, co vidíme na obrazovce. Naši se snaží, ale pořád prohrávají 1-3. A pojďme raději od toho, pojďme se podívat raději na to, na co se můžeme podívat.
1: Přesně tak. Viděl jsi něco zajímavého?
0: Já jsem nic neviděl, ale moje milá koukala na Ladies First, což je na Netflixu nový hit. Vede to všechny žebříčky snad po celém světě. Sacha Baron Cohen v hlavní roli a je to vlastně o tom, že on se nějak jako se, nevím, jestli se dostane do nějakého komatu, pak se probudí, nebo jestli se mu to jenom zdá, nebo že se probudí v nějaký paralelní realitě a najednou všechny vůdčí funkce ve firmě mají ženy, včetně té jeho, kterou on původně zastával. Jo, a je to jako pro něj asi horor, pro ženy je to sen a pravděpodobně teda to měla být komedie. Moje milá přestala koukat, po chvilce říkala, že jí to trochu připomíná takový to s Langmajerem a Polívkou, jak se taky prohodí, po čem muže touží, pro čem ženy touží, nevím vlastně, jak se to ani pořádně jmenuje, ten český film.
1: Zaznamenal jsem to, ale pokud má něco na ČSFD kolem 50%, tak jako tam se fakt jako nemýlej, takže jsem to rovnou odmáz. Ty názory jsou takový, že v podstatě jako není to špatný nápad, ale strašně blbě zpracovaný, mrzí mě to u
0: ale
1: toho
0: je to
1: Saši.
0: Hit? Je to hit?
1: Hit může být,
0: to je zajímavý, víš?
1: Hit může být i Srágora.
0: No prostě, může, no. Tak samozřejmě tak Kameňák je, taky byl hit. No, tak
1: co je tam hit na Netflixu, jsou Utajené legendy, který jsem konečně dokoukal, už jsem tady o tom jednou mluvil, tak jenom dodám, že je to o 80. až 90. letech, kdy britský ulice zaplaví drogy a tým obyčejných úředníků bez přípravy vyrazí na misi, aby zničili gangstry a samozřejmě zabránili přílivu heroinu do Velké Británie. Mám k tomu pár drobných výtek, ale v tom komplexu těch 6 epizod super záležitost. No, když už jsem na Netflixu, tak se těším na druhou sérii Vraždi všímavě, což je docela zajímavá věc, je to německá záležitost.
0: Vraždi všímavě?
1: Vraždi všímavě.
0: To je zajímavé.
1: A první série, která je slušně ohodnocená, ta má nějakých 75, ta vypráví o tom, jak jeden právník pracuje pro mafii, no a hledá tu rovnováhu mezi tím svým osobním životem a prací, no a samozřejmě zjistí, že řešením může být i vražda. No a abych tohleto naše platformovské typování doplnil, tak ještě mám tu jednu záležitost Amazonu a ta se jmenuje Spider a vypráví o soukromém detektivovi, který dostane na práci pár jednoduchých případů, dokud ovšem mafiáni, monstra a jedna tajemná female fatal neutkají pavučinu intrik. Hlavní roli je Nicolas Cage nebo Brendan Gleeson. Hmm. Myslím, že to zní docela zajímavě a opět super hodnocení.
0: No tak děkujeme za tvoje tipy. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: My v Kobyšop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyšop.cz.
2: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
7: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v kluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Express.

0: Cherish, Do It To It, velký taneční hit, který vždycky dobře zafunguje na tanečním parketu. No a co taky dobře funguje, tak to jsou naše tipy na to, co můžete sledovat zcela zdarma, stačí vám k tomu mít připojení k internetu. Takže vlastně zcela zdarma to není, to jsem vlastně řekl nepřesně. Musíte platit internet.
1: Co je v dnešní době zdarma?
0: Nic.
1: Vůbec nic. A navíc tady musíme říct ještě jednu věc, že všechny ty tipy, které vám nabízíme, jsou malinko tak časově omezený, protože na té platformě nemusí být pořád kor na i vysílání. Hmm. Dnes jsem vybral dva filmy, vemu to velmi stručně. Jeden je novej, jeden je starý, začnu tím novějším, severským, který se jmenuje O kuřatech a lidech. A ten vypráví o dvou bratrech, který se sejdou u smrtelného lože svého otce a doví se, že jsou adoptovaní. A že jejich biologickým otcem je odborník na výzkum kmenových buněk a že prostě někde mají ještě další tři sourozence. A to velmi neortodoxní sourozence. Takže oni řeší, jak skultivovat trio těchto neotesaných buranů, kteří chodí spát se slepicemi a po ránu nejdou daleko. Mistr severských komedií Anders Thomas Jensen přináší rázovitý pohled na nezvyklé sourozence s vězným obsazením. To je ten nový film. No a ten starý, ten se jmenuje Velká kombinace a ten zase vypráví o jednom správným Poudovi, který si dá za úkol, že nejenom, že dostane nedotknutelného gangstra za mříže, ale získá pro sebe i jeho nešťastný děvče. Je to takový vyprávění, ve kterém se potkává mnoho zločinců, své rázní postavy a navíc všechno je to tak jakoby natočený, že to vypadá jako mlžný opar a je to takový šerosvit, prostě atmosférická podívaná, na který se podíleli tvůrci třeba Hodný, zlý, ošklivý nebo Američan v Paříži. Velká kombinace, doporučuji. Hmm.
0: No a když jsme tady dneska měli Davida Mičkého ze Stream.cz, tak já přidám ještě jeden aktuální tip právě ze Stream.cz, protože tam je nový dokumentární film Holky na led, který sleduje výjimečný rok ženské hokejové reprezentace. No, konec konců, možná po dnešku to bude fajn sledovat spíš ženský hokej než ten mužský.
1: Přesně tak.
2: Čtvrteční odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Express. Dopravní
1: servis. Nehody v Praze. Náklady jako osobák se střetli v ulici Polaneckého, tam projedete se zvýšenou opatrností. Tři vozidla jsou v sobě, pak v ulici Duškově. No a dvě havarovaná vozidla brzdí provoz na silnici u obce Česká Kubice, okres Domažlice. Na místě už by měly být složky záchranného systému, proto projíždějte opatrně. Dva osobáky se pak střetly na silnici 13 u Liberce, tam probíhá vyšetřování nehody. Jezděte opatrně, poslouchejte Express FM. Za odpolední drive vás zdraví Michal s Petrem.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
2: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na alza.cz.
0: Express FM.

0: To byl Genesis Owusu. Pokud se vám tenhle ten chlápek líbí nebo jeho parta, určitě byste si ho neměli nechat ujít na festivalu Rock for People.
1: No a co si necháme ujít, tak to jsou další hokejové boje ve Švýcarsku, protože česká reprezentace pukla s Finskem 1-4. Před chvilkou ten zápas skončil. Tak pokud jste nesledovali, o nic jste nepřišli, viď, Peťo?
2: Ne.
1: Ty se tady akorát zbytečně rozčilovalo.
2: Jo.
1: Ale přitom vlastně kvůli ničemu, protože oni nic moc nepředvedli.
2: Jo.
1: Já jsem říkal, že oni předvedli to tak jako název té kapely, co hrajeme teďka nově. Něco, něco.
2: Já myslím, že nothing.
1: Měli dvě takové chvilky, tak jako ale něco tak... a pak něco, a ale mezi tím nic.
2: Je to sport.
1: Je to, je. Jak se říká hezky česky, je to sport. My vám za chvilku zahrajeme 1975, anebo Charlotte Plank.
3: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
4: Nebudu doma na Expressu.
3: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
5: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
6: Express FM.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
9: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90 a soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
15: Hudba na prvním místě.

Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Charlotte Plank, Chemical Fashion. My se teď od, no i když vlastně jsem chtěl říct, že se odkloním od chemie, no ale budeme mluvit o rozhovoru s Adamem Svatošem alias Katem alias Defem z Chaosu. No a ten tu chemii taky rád, že? On se tím nikdy netajil.
1: Ale zbývá nám nějakých necelých 12 minut. My samozřejmě s Michalem vyklidíme pozice pro to, aby Veronika mohla vyspovídat právě Kata, nebo jak si říkal, Adama Svatoše, a nebo Defa. Já si myslím, že to povídání bude hodně zajímavý. Mimochodem, Kato k nám dorazil na skejtu, takže jako si to dává. A samozřejmě bude těch jeho, těch témat toho rozhovoru bude docela dost.
0: Ale to ústřední je samozřejmě deska Nekorektum, 10. studiové album Prago Union, jehož je centrálním článkem právě Kato. No a mimo toho, že představí tu novou nahrávku, tak si s Veronikou povídali taky o malování, duši rostlin a nebo novém životě v Brně, kam se Adam přesunul.
1: No a my si pustíme ukázku, co jí na to řekl.
2: Tam je dobře, tam se dobře jakoby existuje, jakoby když zrovna nepotřebuješ pracovat nebo vydělávat, tak je na to žití je Brno dobrý, je tam prostě méně lidí, lidi jsou otevřenější, vřelejší, protože jich je méně, prostě je to, rychleji si tam najdeš svoji bublinu a je to tam zábavný, jako rozhodně už to není vůbec, že by tam měli nějaký komplex spravit vůbec. Je to jiný, jakoby, ale vím, proč tam jsem šel, mám tam skvělou ženu, mám tam skvělý dítě, mám tam vlastně všechno, co potřebuju, jako, a Praha není daleko, jako když vyrazíš ve špičce ze Strašnic na Bílou horu, tak ti to bude trvat zhruba stejně dlouho jako vlakem do Brna, takže jako ono to zase jako není takový drámu.
0: O tom, jaká dramata zažívá Kato, si můžete už teď přečíst na webu Express.fm.cz, jak už jsme říkali, už po 19. hodině celý rozhovor v našem vysílání tady na Express FM.

0: 18.53 doznívají Tata Boys a třetí osoba. My jsme tady dvě osoby.
1: My jsme tady zatím dvě osoby a zítra tady bude jenom jedna osoba. Já odlétám za hranice všedních dní a v pondělí tady taky nebudu, takže se těším až v úterý. Ty to tady všechno samozřejmě obsáhneš.
0: Já se samozřejmě těším, i v jednom se pokusím vás nenudit a budu mít pro vás klasický naše schéma pro Express Drive a myslím si, že zítra si dáme hodně programových tipů, mám schovanou nějakou tu vědeckou studii a všechno to bude prolnutý samozřejmě kvalitní hudbou, konec konců jako je pro Express FM zvykem.
1: No a já se těším tedy později, ale samozřejmě vám všem přeju, abyste si užívali tyto krásné téměř letní dny.
0: A my ti přejem, aby si užíval krásné letní dny někde v zahraničí.
1: Děkuji, děkuji. Drive.
2: Odpolední Drive. Na Expressu.

0: Express FM.
1: Prago Union, to je skupina, jejímž centrálním článkem je už 24 let Kato, v občanském průkazu zapsaný jako Adam Svatoš. Prago Union zítra vydají své 10. studiové album, jmenuje se Nekorektum a Kato nám ho přišel představit. Adame, vítej u nás, ahoj.
2: Ahoj, takže tohle je Nekorektum, to jsou lidi, čau lidi, to je Nekorektum.
1: Těší nás.
2: No, to přejde.
1: Prago Union jsou poslední dobu spíš Prago Brnion, jak říkáš. Ty ses totiž přesunul na Moravu, což je dost zlomový životní krok a řez. Narodil ses v Praze, já myslím, že jsi celý život prožil v Praze, jestli se nemýlím. Jak se ti v tom Brně zakořenilo?
2: Jako dobře, tam je dobře, tam se dobře jakoby existuje, jakoby, když zrovna nepotřebuješ pracovat nebo vydělávat, tak je na to žití je Brno dobrý, je tam prostě méně lidí, lidi jsou otevřenější, vřelejší, protože jich je méně, prostě je to, rychleji si tam najdeš svoji bublinu a je to tam zábavný, jako rozhodně už to není vůbec, že by tam měli nějaký komplex spravit vůbec. To právě má teďka už jenom Praha si dělala graci s těma Brňákama, dva Brňáci v sobě, tamhle to, tohle, to tam už mají prostě svůj.
1: To já si myslím, že tohle už je přežitý nějaký ten, jako ta řevnivost Brno Praha, nebo není?
2: No, jo, je, možná jestli někdy existovala, spíš to bylo stejně, vždycky jenom takový, jakoby, ale je tam prostě pohoda.
1: Lidi jsou se tam trochu blíž, viď?
2: Jo, jo, já si myslím, ale jako, že to je prostě daný právě tím množstvím lidí na tom jednom místě, že tady v Praze prostě je tolik lidí, že nemůže se otevřít každému, koho potkáš na ulici. Takže je to tady takový chladnější a když se přistěhuješ jakoby naopak z Brna do Prahy, tak ti trvá díl, než si najdeš tu svoji bublinu. Hmm. Ale kámoš to prostě shrnul nejlíp právě, že v Brně se líp žije, v Praze se líp vydělává.
1: Člověk si na novém místě vždycky musí najít svoje cestičky, svoje záchytné nové místa, vytvořit si kolem sebe vlastně nový kus svého života, svého bytí. Našel jsi tam, udělal už jsi tam takový rajonek svůj, kam rád chodíš?
2: Svoje záchytky?
1: No, svoje záchytky, no, přesně tak.
2: Jako právě, že jo, tam je všechno kousek, takže to je, není, právě to taky, to není problém, no. Je to jiný, jakoby, ale vím, proč tam jsem šel, mám tam skvělou ženu, mám tam skvělý dítě, mám tam vlastně všechno, co potřebuju, jako, a Praha není daleko, jako když vyrazíš ve špičce ze Strašnic na Bílou horu, tak ti to bude trvat zhruba stejně dlouho jako vlakem do Brna, takže jako ono to zase jako není takový drámu.
1: A nový místo přináší spoustu nových myšlenek, taky spoustu inspirace nový. Vepsalo si nějak Brno do nový desky Nekorektum?
2: Tak to musíte posoudit sami. Mm-hmm. Jako do mě se vypsalo rozhodně. Asi jo, všechno se vpíše do tvýho života, co prožiješ, ne?
1: Samozřejmě. Chodíš tam na muziku?
2: To je, jako jo, do strojovny.
1: Do strojovny, to je nejasný, no, na svoji muziku.
2: Přesně, a co jsem si potom teď přines, to je Nekorektum. To je první deska, celou jsem udělal jenom tam.
1: Strojovna je vlastně mobilní prostor, že jo? Takže si ji celou přesunul do Brna ve stejné podobě, v jaký byla třeba ve Strašnicích?
2: To ne, tam mám takový malý kamrlík, když někdo přijde na návštěvu za mnou, tak už je to plný. Tři lidi už je tam moc. Aha. Takže na to jsem si musel chvilku zvykat. Ještě to je jako žádný bok na nic. Chvilku se mi nechtělo tam chodit. A pak jsem si zvyknul a už je to dobrý. Myslím snad, říkají. Ty to slyšeli Nekorektně. A hlavně prostě tady v Praze, když jsem prostě dělal ve strojovně ty věci, tak prostě chodili kámoši, prostě každý den někdo přišel, filmil tam se mnou, já jsem měl jako vždycky rád, jako, že jsem za první jakoby jako zábava, za druhý prostě tam je nějaký další ucho, který jakoby můžeš použít, aby ses neulít někam, jako, někam, kam nechceš. Což tam jako není, tam prostě ještě zdaleka nemám takovou jakoby, že by tam za mnou někdo chodil. No, takže tohle jako to, takže jsem se naučil nějak být víc sám se sebou a teď je právě na lidech, aby posoudili, jestli se to povedlo se nezbláznit.
1: My se z Nekorekta hrát budeme samozřejmě, ale teď bych s dovolením pustila 10 let starou věc, jmenuje se Varování. Takový jako laškovně sebekritický text o zdviženém prstu před dámou, která na baru na tebe dělá oči s vidinou nějakého kapitálního ulovku asi. jak vzpomínáš na tuhle věc a hraješ jí rád naživo?
2: Jo, hraju. Jakoby asi od té doby, co dělám Prago, tak asi nedělám písničky, které bych neměl rád.
0: Host Express FM. Express FM.
2: Bacha, bacha, bacha. Odpuste, slečno, ale takhle by to teda nešlo. Dík za drinka to všechno chápu, jen se koukat je fakt peklo. Jenže takhle blízko mi zase začíná být nízko, trochu těsnový.

0: akci Tragu Union, která vychází zítra, a proto za námi dorazil její stvořitel Adam Svatošel a Skato.
1: Aby vás varoval.
0: Ty nemáš, Adame, mezi deskama vlastně příliš velký pauzy. Předloni ti dokonce vyšly dvě, jednak Zvukoloď, taky A-Team v kooperaci s Restem. Zažil jsi někdy něco jako tvůrčí blok nebo tvůrčí krizi, kdy si nemohl nebo nechtěl psát z nějakého důvodu?
1: Určitě, i když se to zdá, že to není dlouho, tak jakoby i, to je vždycky taková fáze, kdy jakoby se na desku vypíšu ze všeho, co jsem chtěl říct. A pak je takový období, kdy mám pocit, že já už nevím, co bych, ale přitom vím, jakoby, že to je jenom dočasný, než mi nashromaží nějaký nápady. Ale rozhodně jsem zažil takový pauzy velký, kdy jsem jako fakt říkal, ale teď už je poslední deska, už na to sedu, už to fakt nemá cenu. Ale vždycky pak jakoby lidi se ozvali na tu desku, která jsem myslel, že bude poslední, takovým způsobem, že jsem prostě zjistil, že jsem nikdy nikomu nebyl užitečnější víc ničím jiným, co jsem v životě dělal, že by to asi je to, co mám dělat. Tak dokud lidi neřeknou jinak, tak to asi budu dělat. Sorry.
0: Opak vyhoření je zapálení, takže tebe zapalují lidi, to je perfektní.
1: Přesně.
0: Hele, aby člověk mohl psát texty, jaký píšeš ty, to znamená kouzlit s češtinou, hrát si s tím, co všechno se tou češtinou dá říct a jak, tak musí buď hodně číst, nebo se hodně bavit s lidma, hodně mluvit. A ty o sobě říkáš, a v té písničce jsme to slyšeli, že z tebe lidi musí slovo dolovat. Byl jsi zapálený čtenář jako dítě? Nebo jsi stále zapálený čtenář?
1: Právě, že vůbec tolikoliv by se mohlo zdát, jako rozhodně než tu zdaleka tolik, kolik bych číst chtěl, i kdyby se mi to dařilo, tak by to stejně asi nebylo tolik, kolik si lidi myslí, že mám načteno, ale ono stačí s lidmi mluvit a poslouchat je, a to jsou často příběhy, které by nešly napsat do knihy. Jako prostě poslouchat lidi, poznávat lidi, mluvit s lidma, je to samé jako číst, jako co se slovní zásoby týče.
0: Když píšeš texty, pořád je to papír, tuška?
1: Většinou jo, páč, když ztratíš mobil, tak máš trum.
0: A když tě během dne napadne nějaký jako pěkný, zajímavý slovní spojení, tak kam se ho zapíšeš? Na papír máš nějaký sešitek na to?
1: Mám, no. Když ho nemám po ruce, tak mám diktafon nebo telefon samozřejmě, nebo tácek od piva, to je fuk, jako důležité je to zapsat, protože jinak hrozí, že už to bude pryč, když to nezapíšeš.
0: A když tě takhle něco napadne, jako pobavíš se sám sebe, zatetelíš se, říkáš, je, to je super, to je super.
1: To ne, to pak až zpětně, jako já tady ty zápisky schromažďuju jakoby na jednu velkou hromadu, pak když mám pocit, že už jich je docela dost, tak si je proberu znova. A ty, který mě furt přijdou právě zábavný, tak ty si jakoby vypíšu stranou a z těho dál pracuju. Jakoby, že člověk je nadšený se spousty věcí, který zrovna napíše, a pak druhý den ráno si to přečte a říká si, jakoby, co si smyslel. Takže to je lepší, ten odstup je lepší tady pro to pobavení sebe sama sebou.
0: A když nahráváš vlastně repy, tak to čteš z papíru, nebo to máš v hlavě? Protože já jsem někde četla, že ty máš všechny texty ve své hlavě, že se vlastně nemusíš na ty koncerty moc připravovat, že to prostě sypeš z paměti. Tak sypeš to z paměti, i když natáčíš.
1: No takhle, rozhodně v hlavě to nemám, když to nahrávám. Tady, jak jsem mluvil o těch zápiskách, tak vlastně to je tak polovina toho, z toho čerpám, že prostě jak si je takhle vytřídím, tak pak jak si je rozdělím podle témat, ke kterým by mohli jako jít. A pak, když mám jakoby nápad na to jednotící téma, mám ten beat, tak vlastně to tak z půlky čerpám z těch zápisků a z půlky to dělám přímo u toho mikrofonu, tak jak tam jsem, protože když píšu ty zápisky, tak neslyším ten beat a vždycky to musíš udělat tak, aby to mělo flow, aby to šlo do toho beatu. Takže je to tak půl na půl. Tím pádem vlastně, když dodělám desku, tak ty texty nemám nikde napsaný a už je vlastně ani nikdy nenapíšu. To, co je na internetu, napíše někdo jiný. Ale zase to není tak jako Jay-Z, který nikdy nepsal žádný text na papír a jel všechno z hlavy ve studiu. To zase ne, že bych to jel z hlavy, to ne. To prostě půl na půl a už to pak vlastně nikdy nenapíšu. Takže z určitého pohledu to mám vlastně v hlavě furt, ale to jenom proto, že to vlastně, dokud to nenarepuju, tak to neexistuje.
0: Čili u tebe neexistuje nějaká panika, že by si před koncertem třeba jako zopakovával texty, nějak si to nějak naposlouchával, aby se tam nějak nezaškobrtnul, nebo nemáš tohle to vůbec strachy, máš to prostě v té hlavě a jde to automaticky z tebe?
1: Tím, že si vlastně dělám muziku sám, texty sám, nahrávám si to sám, míchám si to sám, tak to vlastně slyším milionkrát ještě předtím, než to slyší někdo jiný. Takže vlastně, když tu desku dodělám, tak teoreticky ji umím celou. a v hlavě mi zůstanou prostě jenom ty věci, které pak skutečně jako hraju. A ono vlastně čím víc desek jakoby přibývá, tím je těžší do toho spát nový pecky, protože lidi mají ty svoje některé, které chtějí slyšet vždycky, ale nějak se to vždycky udělám, přinoším to párkrát dám z papíru, lidi už si zvykli. Já jsem spíš tremista, jako já vlastně to umím, ale jsem z toho vystresovaný natolik, že si prostě to nelajsnu, že bych to vlastně zkazil. Že prostě zase mi to přidělí to, že když ty lidi tam přišli, zaplatili si vstupní, abych já to tam jakoby neuměl. Takže radši, když si nejsem jistý, tak to, radši mám ten papír, 2-3 koncerty a pak už to je v pohodě.
0: Ty jsi tu mluvil o tom, že jsi tam teďka v té menší strojovně jako takový solitér, ale my si budeme hrát song, který jste natočili s Restem společně jako celou desku a tým. A na tom je pozoruhodný, že ty texty jste psali na jednom místě společně a jste si možná trošku jako pomáhali vzájemně s těma textama.
1: Ne, to je jasný, protože to prostě mělo být celý o nás, protože prostě jsme si rozuměli od té doby, co se známe. Nemuseli jsme to psát vždycky na tom jednom místě, vybral se beat a ten, koho napadlo téma, tak dal tu první sloku. Vlastně většinou je to tam tak, že kdo má první sloku, tak ten vlastně s tím začal, že vykopnul, napsal sloku a ten druhý to pak, když k tomu měl co říct, vlastně dopsal tu svoji. Jako jsem udělal třeba víc věcí, jsem vykopnul já třeba nějakých, kterým se vlastně Rest nepřipojil, tak ty vlastně skončili na desce Prahu, vlastně na zvuku lodi. A právě myslím si, že Rest je prostě dobrý, má super flow, je skvělý technicky, to já nikdy jako nebudu to mít tak zmáklý jako on. Takže to bylo to, co on mohl dát mě. A je to, myslím, tam slyšet, že já jsem se snažil být mnohem větší fofor Španěl v některých těch písničkách. A stejně tak, jakoby já zase moc produmávám vlastně ten obsah a tak. A to zase bylo to, co jsem mohl dát já jemu. A myslím si, že to bylo super. Mě to jako bavilo a rád udělám další desku. Že třeba lidi se ptají, proč nehrajím konziky a tak. Prostě máme každý jako jinou workflow vlastně. A myslím si, že byl ze mě docela větroplachý, jakoby, že já mám ty papíry v té ruce při těch prvních koncertech a tak, a on to má prostě nadrilovaný. Jako, že to je prostě takový hodně o tom času, který jakoby trávíme společně děláním těch písniček, než že bychom se pak chtěli tvářit, jako že jsme nějaká kapela. Jo, o tom to nikdy jako nebylo. Express FM. Express.

0: vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloob.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Express FM.

0: Dobrý večer vám při poslechu Rádia Express FM přeje Veronika, taky Kato z Prago Union, kterým zítra vychází 10. album Nekorektum. Adame, já říkám, jim vychází, protože Prago Union je vždycky prostě kapela, i když seš třeba v tu chvíli sám. Kolik lidí teďka vlastně tvoří Prago Union?
1: Na pódiu, když jsme v plný sestavě, tak je nás 6. Občas teda přibude ještě dechová sekce, ale to není jakoby Prago Union. Vlastně je to 6 lidí, no. Já, DJ, basák, kytarista, bubeník a klávesista.
0: To je live band.
1: No vlastně, ale já jsem tak nějak, jakoby to, to tak beru, jako že jsme vlastně, jakoby ta kapela, to Prago Union, i když to vlastně, jakoby vlastně moje solo, není to prostě tak úplně ten spotlight na tom jednom člověku.
0: A pak máš ještě vlastně druhou verzi svého živého vystupování a to je, když hraješ s DJem.
1: To je jakoby ta primární verze a že ta živá verze na počátku vznikla, že jsme zjistili, že nás poslouchá vlastně možná i víc lidí jakoby mimo hiphopovou scénu. A ty samozřejmě, když jdou na koncert, tak je moc nebaví koukat na mě a na DJ, jak tam stojíme. Jakoby, i když je to baví ta muzika, tak prostě já nejsem nic zábavného na pohled. Takže to vlastně pro počátek toho, proč jsme začali hrát živou kapelou, bylo to, že jsme chtěli víc stříct tady těm lidem, který to baví a přitom jakoby, vlastně nejsou zvyklí na ty hiphopové vystoupení, že mají aspoň na co koukat, když je tam celá ta kapela. Ale existují i další varianty, třeba existuje Prago Břinkostroj, to jsem jenom já a piano. Bufí, co všechno existuje, ještě jsme na to přišli.
0: No, fluidní kapela. Uslyšíme na albu Nekorektum nějaký živý nástroj? Kromě tvýho hlasu teda?
1: Ne, to je jasný. Kluci to, tam jsou slyšet vždycky, ale většinou vždycky hrajou jenom takový ty dohrávky, ale po letech snahy se mi podařilo tentokrát poprvé je dokopat tomu, aby nahráli jednu celou písničku sami, jako být. Takže hurá, po 10 letech.
0: Takže tam živý song, který to je?
1: Je to z hlavy. A doufám, že se mi do budoucna podaří třeba dokopat k tomu, aby udělali muziku celý desce, protože já se budu moct pak soustředit na ty svoje nesmysly a budu úplně lážo plážo mít, ale kdo ví.
0: Nekorektum, název alba, Nekorekt, je tam v tom ta koncovka je tam taky koncovka rektum, je tam taky stejnojmenná skladba, titulní, ve který vlastně zpíváš Polip mimi Nekorektum.
1: Je to zajímavý sledovat, kdo se chytne toho rekta a kdo se chytne té nekorektnosti. Vlastně ta deska se jmenuje podle toho songu. No. Ještě jsem nevymyslel nic chytrýho, jak bych mohl vysvětlit význam tohoto slova, který doteď neexistoval.
0: Co se týká přebalu v obálky, tak je to vlastně taková bytost s prsama, čtyřma rukama, který mají fakáče a skrz anální otvor, skrz pusu, probíhá takový bílý světlo. Můžeš k tomu říct něco víc a kdo je autorem toho přebalu?
1: Autorem celého toho pobalu je jako vždycky Přema Ponáhlý, můj kamarád, který má skvělý styl malovací, proto vlastně udělal každou desku Prago Union. A prostě tam se přesně ukázalo tady to, že já jsem poslal ty demáče, říkám, bude se tam dát Nekorektum a bylo mi úplně jasný, že se chytí toho rekta. Takže jeho první návrhy prostě byly o těch chodících prdelích jakoby, a to a říkám, Přemo.

0: Právě, že jsem,
1: nesmíš být tak popisnej, prosím
0: tě. Prostě to, ta nekorektnost mě tam rezonuje mnohem víc a to je ten fakáč, jakoby, no. Takže ta, to je ta indická nějaká šiba bohyně. A vlastně to je celý jako takový potom je, myslím, že ta deska je taková přímočařejší, taková vlastně ostřejší, protože si to ten svět zaslouží teďka, si myslím.
1: Je to tak, je tam 20 tracků, ty se celkem jako běžně zabýváš v těch trackách sám sebou a postojem sebe jako ke světu a teďka mluvíš adresně prostě k ostatním. Ať je to tvoje nějaký spílání politikům, ať už našim, cizím, prostě každý v tom čte něco jiného, anebo jsou to taky návody, jak byste mohli žít, aby vám bylo dobře?
0: Nejsou to úplně návody, jenom jako vlastně chci jenom jakoby říct, že vlastně se neděje nic, co by už se nedělo, jenom že prostě, že to není taková honička, jak se to může zdát z těch médií a ze všeho, je prostě jenom, aby prostě lidi zůstali v klidu jakoby a používali jako jenom hlavu, ať se nenechají zblbnout prostě tím, jak nám to podávají celý. Je to furt ten samý svět a stejná koule jakoby, a my jsme furt jenom ty samý lidi jako, a nenechat se prostě namotat na nějaký prostě nesmysly. Všichni jsme jenom údy jednoho těla.
1: Zdá se mi to album takový jako méně bezstarostný než dřív. Ono se taky v téhle době bezstarostný jako písničky píšou asi dost těžko. Ale jsou tam ještě jiný témata, než je svět, který jako je teď v chaosu a který na nás možná třeba padá vinou nějakých lidí, pár, který jsou nahoře. Ale jsou tam i jiný témata. Jako třeba co?
0: No tak Mejdany jako vždycky.
1: Mejdany, ano, to tam je. Řádění.
0: Rap a tak, tam taky je trochu jakoby ku podivu, i když už se rap mezi tím stal nejposlouchanějším žánrem, tak mě třeba některý lidi furt ptají, co znamená MC, tak tam je třeba taková písnička, tak jim to tam vysvětlu, co ty dvě písmena můžou znamenat. Pak je tam samozřejmě, moje žena je tam jakoby jako téma a moje třetí dítě, že každý dítě mělo svoji písničku, tak i to třetí má svoji. A to asi se mě ptáš, protože bys jí teďka určitě chtěla pustit.
1: Ne, já teďka chci pustit, samozřejmě si poslechneme ten song, který se jmenuje Tři sestry, který se vlastně hodně vymyká, je, vlastně sedí se tak uprostřed té desky, viď? Ale pustíme si song, který je takovým jako úvodem vlastně do toho alba, tak bych ho pustila jako první z té desky, jmenuje se Zvláštní defekty. Není to úplný úvod, protože následuje po intru.
0: Klasická machrovečka to tam prostě musí být.
1: Tak si jdeme pustit Zvláštní defekty.
0: Tak jo.
1: Hezký odpíchlej song.
2: Host Express FM.
3: Express FM.
4: Sám se divím, ale rád vás vidím.

0: Adam Svatoš, a.k.a. Kato z Prago Union, je naším dnešním hostem, a to hlavně z toho důvodu, že už za pár hodin vydá 10. studiovou desku Prago Union, která se jmenuje Nekorektum. Musíme ještě k tomu dodat, že vyjde taky dvojvinyl, jako obvykle. Taky musíme dodat, že na tom albu nerepeš úplně sám, jsou tam hosti.
1: Jsou tam hosti. Vlastně původně to vypadalo, že tam žádný nebudou, ale pak vlastně jsem se nad tím zamyslel na popud jakoby lidí, kterým jsem to pouštěl. A nakonec jsem tam nějaký hosty dodal a dostali se tam samozřejmě ti, kteří byli schopní na tu poslední chvíli držet krok se mnou. Takže tam nejsou úplně všichni, který jsem oslovil, ale zvládli to Pio Squad a Paulie Garand.
0: A s Paulie Garandem jste natočili videoklip v Liberci, nebo kde?
1: Jo, tam. Přesně tam.
0: A proč v Liberci?
1: Tak protože Paulie je on tam tať.
0: On vlastně, je Liberečák.
1: A on vlastně sehnal tu partu, která to točila, což byl ještě jeden člověk, kromě nás dvou. Takže to bylo tam, a mě to tam nevadí, páč, to tam mám i rád, část rodiny tam vlastně mám a znám to tam, takže to bylo v pohodě.
0: Důležitý datum pro tuhle desku je 11. červen, což bude křest. V Energy Pubu v Riggerových sadech, tam už jste si to vyzkoušeli v loni, na tom Prague Open Airu, jak se vám tam hrálo?
1: Dobře. A myslím, že dobře, až na mě. Teda já jsem tam měl klasicky ty svoje nějaký nový písničky na zahrátí, takže jsem prostě, já jsem z toho neměl úplně dobrý pocit, protože jsem to ty nový nedal tak, jak jsem chtěl, ale to je můj problém. Jinak to snad bylo super, lidi byli super a atmosféra byla skvělá a tak.
0: Jseš hodně sebekritický, co se týká jako nějaký podiový prezentace? Jako máš, dovede ti to potom jako otrávit ten večer třeba, když víš, že jsi tam neudělal všechno tak, jak jsi spřál, jsi potom zklamaný?
1: Jako jo, říkám, já jsem, jako nejsem žádný přirozený showman, já jsem prostě trémista, jakoby, a když se naplní moje nejhorší obavy, tak samozřejmě z toho nemám úplně večírek, jako, ale dokážu to ze sebe setřást.
0: A když se zpětně jako třeba podíváš na to, jak se ti vystupovalo a hrálo, já nevím, těch 20 let zpátky, nebo 30 let zpátky, a dneska má to nějaký vývoj, nějaký větší třeba uvolnění, větší radost z toho kontaktu s těma lidma pod pódiem, který už samozřejmě jsou na vás navázaný a chodí na vás často. Jak vlastně vnímáš to živý vystupování v průběhu věku?
1: Mě to baví samozřejmě mega, jako mě baví jak to práce v tom studiu, jako vymýšlení nových písniček, tak pak i to s nima jít prostě mezi lidi a vidět jakoby přímou reakci na ty písničky, protože pak teprve jako vidíš, že jsi se tam neulítnul na nějakých svých jakoby světech jakoby v tom studiu, takže mám rád obě ty fáze, jakoby, ale to tady mám mě prostě nepouští a ani mě asi nepustí.
0: Je to dobře možná, ne?
1: Jo, já když jsem moc suverénní, tak jsem na fatku. Jo, je to tak, jak to má být, baví mě to, i když je to prostě jakoby stres pro mě, jakoby vlastně, ale...
0: Ale těšíš se, ne, ten den, kdy víš, že máš večer prostě nějaký...
1: To je jasný.
0: Těšíš se na to?
1: Těším se na to, na ty lidi, na to, až to budu mít za sebou a budu moci hrát ten fotbálek.
0: Vybíráte si místa koncertování, jestli je tam v klubu fotbálek nebo není. Ty už víš asi, v jakých klubech mají fotbálek a v jakým ne.
1: Teď už to tak neřeším, ale byly časy, kdy jakoby ty prohrazatele měli často sami od sebe tendenci, i když tam nebyl ho tam jako vozit, že to, aniž bychom to nějak my jako vyžadovali, jako my, ale my jinak nemáme žádný takový nesmyslný požadavky, kromě lahve Jamesna, tak nemáme žádný nestandardní požadavky. Dneska už to, taky ten fotbálek nehraje tolik lidí, jako dřív, a ani my, ale když na to přijde, tak děláme, co můžeme.
0: Ještě bych ráda řekla, že ten křest to nebude první koncert, který vás čeká. Vy dneska večer hrajete v plzeňském Zachspabu s livebandem. Zítra Choceň, tam seš s DJem Ramelem, je to tak? 30. května město Lysá nad Labem, Lysá žije, taky s livebandem. A pak po křtu teda bude léto. A co v létě? Budou nějaký festivaly?
1: Asi jo, určitě konečně bude i hip-hop camp zase. Se vrací a s ním i my se vracíme na něj.
0: A bude v Hradci, nebo kde bude?
1: Teď nechci kecat, ale myslím, že v Hradci to není, to spíš někde nový místo, budeme i na Mighty Sounds a na spoustě různých.
0: Je, super.
1: Na menších, jakoby, festiácích. Vlastně to je tak, že nemáme žádný jako disky turné, kde se, ale vlastně jedeme non-stop turné. A když je nová deska, tak okrát zařadíme nový pecky a v létě je toho víc, v zimě je toho míň, je to furt dokola.
0: A je to hezký cyklus, ne?
1: Nádherný, super. Já jsem spoko.
0: My jsme tu probírali takové věci, které nejsou úplně příjemné, jako je politický ovzduší a tak dál. A teď návodná otázka, jako úvod k těm třem sestrám, k tvý písničce věnovaný tvý nejmladší dceři. Anežce, Anežka se jmenuje?
1: Anežka, no.
0: A co ti dělá radost naopak?
1: No, jak říkáš, děti jsou samozřejmě, ty dělají jenom radost, obzvlášť, když třeba musíš stávat pětkrát za noc, dělat mlíčko.
0: To je její rok.
1: Jo, teď byl rok, no. Ne, je to samozřejmě radost, je to super, ale vlastně ty bad tripy jsou ty nejpoučnější, takže ani ty špatné věci nejsou tak špatný, protože když se s nimi dokážeš popasovat, tak je to vlastně ještě víc nakopávající, než když by bylo všechno furt v pohodě. Ale děti rozhodně jsou hodně silný lano v pohodě.
0: Tři sestry, z toho názvu vyplývá, že seš tátou třech holčiček, z čehož se tam taky vyznáváš, nějaký obav a tak dál. Je to strašně hezký rým, nebo verš, až si najdeš chlapa, řekni mu, bacha, mám za tátu kata. To je skvělý.
1: Kdo tohle má?
0: To je tak výborný. A ten hlásek, který je tam vysamplovaný, tak to je přímo hlásek Anežky.
1: Jo.
0: Jak tam žvatlinka.
1: Tak,
0: jo,
1: tak,
0: je ona.
1: To byly první žvatly. Naštěstí to vyšlo tak, že už začala žvatlat, a to, takže je to ona.
0: Je to ona, tak se to jdeme poslechnout. Tři sestry.
2: Express FM. Express.

0: Na Expressu posloucháte rozhovor o nové desce Prago Union a dalších věcech. Je tu s námi Adam Svatoš alias Kato. Adame, co tvoje malování? Ty jsi za covidu se do toho docela opřel. Už jsi měl dokonce pár výstav. Jak to jde? Jak tě to baví? Je to věc, do které se budeš opírat čím dál víc?
1: Baví mě pořád jakoby stejně, akorát teď toho času na to malování je míň, obzvlášť když člověk dělá desku novou, tak samozřejmě to je ta priorita, to malování byl spíš takový odpočinek, ale maluju furt a teď zrovna třeba jedna výstava probíhá v Brně, taková dlouhodobější. Alkoholičství, to je vlastně kamarádovo holičství s barem, kde prostě dělá takhle, jsem tam nějakou vernisáž, tak teďka už po druhý je to tam na tom místě, teď to tam jako probíhá a ještě tak měsíc bude, je to Jana Uhra 10 ulice, takže jestli někdo chce vidět, tak může, jestli má oči.
0: Na muziku máš strojovnu, na malování máš jaký prostor? To jsou docela velký plátna, kolikrát, který děláš?
1: Přesně, já si to maluju celý život, takhle jako to. Já nevím, teďka měl jsem dřív jakoby prostor takový, teďka, jak jsem se přestěhoval do Brna, tak ten takový prostor na malování nemám, takže maluju doma normálně a samozřejmě tam z toho mají velkou radost, obzvlášť když jsem začal malovat olejovými barvami.
0: No to je krása teda, vytráte, viď?
1: Tak, to je trošku zapatlený všechno, no.
0: Ty máš takový hezký cyklus, v těch obrazech jsem se koukala, kdy mají lidi místo hlav květy, kytky mají místo květů lidský hlavy, takový macourkovský docela, ne?
1: Já jsem řekl většinat, že prostě pomalu začínají vědci připouštět, že vlastně ty rostliny mají taky jakoby nějakou duši, jakože vědí o tom světě, jako, že jí komunikujou a tak. A až to jednou jakoby třeba by se provalilo, že celou dobu vlastně rostliny byly taky normálně jako my, tak mě napadlo prostě takhle to obrátit jakoby a upozornit na to pozor, až půjdeš kolem ty pampelišky, nekopej do ní.
0: Další věc, kterou docela často maluješ, jsou lebečky, které nevypadají vůbec morbidně, jsou kolikrát barevný, vlastně veselý, jako ta přítomnost smrti je v každém z nás a ty zpracováváš tak jako po Mexicku, myslím, kolikrát, jak už v muzice, tak i v těch obrazech. Myslím, že si k ní jako razíš cestu.
1: Takže si to vlastně si to zpracovat sám, taky no, vlastně tím, že to zpracovávám takhle. Smrt je tady pořád, my jsme tady jenom na chvíli, že jo. Takže je dobrý s ním mít dobrý vztahy, že aby pak člověk jako neměl problémy, až umře.
0: Další věc, na který se prezentuješ jako výtvarník, jsou vlastně takový jednorázový kusový originální trička, který umiskuješ na svůj e-shop a teďka jsem tam žádný nenašla, takže je to teďka nějak zabržděný s vývojem nový desky, nebo budeš ještě přidávat nějaký takovýhle kusovky?
1: Jo, ale tak to, na to je toho času ještě méně, no, samozřejmě, ale jako, jo, když budu mít nápad, tak to určitě bude se dít, ale rozhodně to nemám nějak moc promyšlení dopředu, no. Jestli něco chytne, tak to vytvořím a mám na to čas, nebo a nebo je milostivý léto a já potřebuji dosehnat nějaký prachy, abych se zbavil nějakých těch, takže tohle jakoby je takový, jakoby, že mi to přijde v pohodě, že do toho dám dost času jakoby i sebe jako a tak, že to je takový lepší, než třeba jít dělat sekuritáka na nádraží. Takže zcela upřímně i takovýhle jakoby motivace tam může být a děkuji těm, co si ty věci koupili, protože mi pomohli v tom výrazně.
0: To je strašně hezký artefakt, mít namalovaný tričko od tebe.
1: Přesně.
0: Kusový, to je pěkný.
1: Hlavně to nepadne být jak 30 a možno v Rusy.
0: Už jsi zpracoval nějaký systém barev, který se neopírají, nebo?
1: Když to úplně neřešíš, tak to může mít svý mouchy, ale s tím prodejem toho trika dostává kupující a zároveň do životní záruku, že když se mu to sepere, tak já mu to obnovím.
0: Fakt jo?
1: Jo, ale pravda, trvá mi to trošku, ale je to tak.
0: Těšíš se na nějaký letní aktivity, který rád provozuješ, kromě teda hraní? V ruce jsi přines prkno, skate, který se necháváš opravit. Co nějaký věci, na který se těšíš a který třeba jáš v létě, jak je to třeba, já nevím, ježdění na kole, nebo nějaký výlety, nebo, já nevím, práce na zahradě, co já vím.
1: Jo, trošku zahradničím, pravda. To je takový průběžná činnost. Jezdím na motorce, to aha, mě baví. Na koncerty, to mě baví ještě víc, takže koncerty a jezdit na ně na motorce a pokud možno mít tam sebou i co největší část mojí rozvětvené rodiny, to je a kapelu, to je nejvíc.
0: Já jsem si nakonec přichystala skladbu Zase ty lidi, která není úplně veselá, ale obsahuje slova, který se mi hodí docela na ten závěr, jsou optimistický. Lidi, o co jde? Jsme tady, aby byla sranda nebo ne? Mějme radost, že pro nás má vesmír slabost. Děkuji ti za tenhle ten verš a děkuji ti, že jsi našel čas, přeju ti co nejvíc té radosti z muziky, ze života, z malování, z rodiny, ze všeho. A ať z tebe ty barevné nápady pořád tryskají jako takový věčný vřídlo.
1: Dobře ti tak.
0: Děkuji moc krát za návštěvu. Zase ty lidi.
2: Host Express FM.
3: Express FM.

0: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u Webglow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Music. First.
4: Express FM.

0: Express. Express FM.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám dokonalej hej.

Stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku,

do vlaku. Na světě budu omezenou dobu. Máme zhruba 30 tisíc dnů. Už budu v půlce, furt jedu na full. Tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid. Miluju zápřah, miluju práci. A stejnou měrou chci zabít tu svini. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptám mi do ucha, že je to málo.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music news. Zpěvák Pitbull bude 10. července hlavní hvězdou londýnského festivalu BST Hyde Park a hledá lidi, kteří by spočítali plešouny. Příspěvek na Instagramu zní: pokud jste náhodou neslyšeli, tak usilujeme o titul v Guinnessově knize rekordů a potřebujeme tým dobrovolníků, kteří by nám pomohli oficiálně spočítat ty lesklé plešaté hlavy v davu a pomoci nám psát historii. Na pokus bude dohlížet oficiální porotce Guinnessově knihy rekordů. Účastníci musí mít na hlavě pevně nasazenou holou čepice s vlasy, zastrčenými vpředu i vzadu, a všichni se musí shromáždit současně alespoň na jednu minutu, aby se rekord započítal. Hnutí fanoušků známe jako The Baldies se rozšířilo během jeho turné I'm Back. Taylor Swift potěšila mladou faninku tím, že jí poslala kytaru poté, co se na TikToku objevilo virální dojemné video. V dubnu požádala dívka z Ohia jménem Madeline svého souseda, který je hudebníkem, aby zahrál na kytaru a zaspíval na zahradě jednu z Taylorřiných písní. Žádost podala neobvyklým způsobem, když zprávu poslala pomocí papírového letadla, které hodila přes plot do zahrady svého souseda. Soused 26-letý Ethan Hayes přijal milou pozvánku a zaspíval její hit z roku 2008 s názvem Love Story, zatímco Madeleine a matka celou interakci natočila na video. Poté, co byl klip nahrán na sociální sítě, se rychle stal virálním a na TikToku nazbíral přes 4 miliony zhlédnutí, přičemž jednou z těchto diváků byla i sama Taylor Swift. V reakci na dojemný okamžik poslala dívce podepsanou kytaru a Ethan dostal taky svoji kytaru a byl připojen ručně psaný vzkaz, že jí to potěšilo a že posílá vlastní kytaru pro případ, že by se Madeleine taky chtěla naučit hrát na kytaru. Drake udělal se třemi vydanými alby najednou díru do světa. Ne, že by to neudělal dávno už, co se týká streamů, ale to, co se děje na Billboardu, je blázinec. V albové chart má všechny tři alba na prvních třech místech a singlovou chart mu v první čtyřicítce narušili jen country zpěvačka Ella Langley a Bruno Mars. Je tak jediným žijícím interpretem, kterému se to v historii podařilo.
0: Express FM.

0: is fresh. Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Fresh. Je tu Fresh, jsou tu 2 hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. Dnes uslyšíte novinky od Smashing Pumpkins, Ali Kelly nebo Broken Social Scene. Tohle byl americký projekt Bleachers, vedený Jackem Antonoffem, slavným producentem například Taylor Swift nebo Sabrina Carpenter. No a ten pokračuje v emotivním poproku. Teď vydali nové album I'm Not Joking a tohle byla skladba We Should Talk. No a tohle je americká kapela Future Islands, která jako obvykle přináší emotivní synthpop s výrazným vokálem Sama Heringa. Teď vydali nové album From a Hole into the Floor to a Fountain of. No a tohle je skladba Glimpse. Já vám přeju příjemný poslech. Express Fresh. Express Fresh. Na Express FM.

0: Americká indie kapela Frog nabízí syrový lo-fi rock. Tohle byla skladba Je ne sais pas ze skladby Frog for Sale, která samozřejmě odkazuje na Beatles for Sale. No a tohle je americká herečka a zpěvačka Jenna Malone, která nahrává intimní folk pop, a tohle je z desky Flowers for Men skladba Barstow.
1: You know I was a bastard.

Americké duo Lower Town kombinuje indie rock a experimentální pop. Tohle byla skladba I Like to Play with Mats z desky Ugly Duckling Union. No a tohle je americká hudebnice Mia Joy, která nabízí zasněný dream pop, a z její nové desky Spirit Tamer tohle je skvělá skladba Haha.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
2: Posloucháte hudební speciál.
3: Speciál na Express FM.

Toto byl rovněž americký projekt New Constellations, který přináší synthpop s noční atmosférou. Z jejich nové desky It Comes in Waves, tohle je skladba Calls on Your Line featuring Night Heron. No a tohle je projekt Pop Crimes, který nabízí indie pop s retro náladou a z desky Bright Lights, tady je skladba Sunrise.

Americký hudební Porsches pokračuje v minimalistickém alternativním popu. Tohle byla skladba Do That z Esky Mask. No a tohle je britská umělkyně Radhika, která přináší filmově laděný indie pop ve skladbě Starry Eyes z desky Cinepop.

0: Švýcarská hudebnice, která se jmenuje spíš řecky To Athena, nabízí jemný alternativní pop z desky Have I Lost My Magic, otazník, tohle byla skladba Shut the Door. No a tohle je americká kapela Widowspeak, spíše už dobře známá, která pokračuje ve svém pomalém dream roku. Z desky Roses tady je skladba Wonderin.
1: Fresh. Express Fresh s Pavlem Kučerou.

To byla britská indie kapela The Covacets, která přináší melodický kytarový pop, a z desky Honeymoon Forever tohle byla skladba Simple Times. No a tohle je britská umělkyně Fiona Lee, která hraje alternativní pop s osobní výpovědí. Teď vydala nové album Every Woman, z nějž tohle skladba Imposter.

Americká kapela Foxtide přináší jemný indie rock s dream popovým nádechem. Tohle byla skladba Start of Nothing z desky Entropy. No a tohle je britský producent Lone, který spojuje elektroniku a hip-hop. Z jeho nové desky Hyperfantasia tady je skladba Throw the Ember.

0: This cut is fresh. Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou, tohle byl projekt Mix Luxury, který přináší retro synpop a z desky Bubbles, tohle byla skladba Should Have Said Goodbye. No a tohle je francouzský producent Bel Air, který spolupracuje s houseovou legendou Barbara Tucker, a to ve skladbě Pure Love z desky Born Funky.

Známý kanadský kolektiv Broken Social Scene nabízí emotivní indie rock s bohatými aranžemi. Tohle byla skladba Relief z desky Remember the Humans. No a tohle je britské duo Face Action, které si pamatuje velmi dobře už z 90. let, které pokračuje ve svém elegantním mixu house a new diska. Z desky Distant Dreams tady je skladba Neutronomy.

Japonsko-australský hudebník Georgie přináší melancholický alternativní pop. Teď vydal desku Last of a Dying Breed, z nějž tohle byla titulní skladba. No a tohle je australská kapela The Jungle Giants, která pokračuje v tanečně laděném indie popu. Z jejich nové desky Experiencing Feeling of Joy, tohle je skladba In a Nice Way.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: potisk trička, byla CZ.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Music. First. Express FM. Posloucháte hudební speciál.
4: Speciál na Express FM.

Stará známá švédská zpěvačka Li Kelly, ačkoliv je docela mladá pořád ještě, vydala nové album The After Party, velmi napětě očekávané, a tohle z něj byla skladba Knife in the Heart. No a tohle je britská kapela Reverend and the Makers, která taky tvoří už od poloviny 0. let. Teď vydali nové album Is This Happiness Feels a tady je z něj skladba Laid Back.

Projekt Ghost City nabízí atmosférický indie pop, tohle byla titulní skladba Portrait ze tedy stejnojmenné desky. No a tohle je americká kapela The Neighborhood, která pokračuje ve svém temném alternativním popu. A z jejich nové desky Chip Chrome and the Monotones tady je skladba Devil's Advocate.

byla americká zpěvačka Royal and the Serpent, která přináší dramatický alternativní pop a vy jste slyšeli skladbu I'm Sorry z desky Emptiness is Godly. No a tohle je americká hudebnice Lucy Park, která nabízí jemný indie pop s lo-fi estetikou. No a tahle skladba se jmenuje Blue Sashiko. Blue.

Americký hudebník John Mouse hraje lo-fi synth-pop s melancholickou atmosférou. Tohle byla jeho skladba Do Your Best z desky Love Is Real. No a tohle je anglický projekt Thrash Lagoon, který hraje synthwave na pomezí elektroniky a indie popu. A tohle je skladba Feel z desky Blue Empire.

Americká kapela Young the Giant přináší melodický indie rock. Tohle byla skladba Ship Passing. Tohle byla skladba Ships Passing z desky Victory Garden. No a novou desku má také americká kapela The Smashing Pumpkins, vedená Billy Corganem. Jejich novinka se jmenuje Zodion at Crystal Hall a tohle z něj skladba Automaton.

Fresh. To bylo z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh naladíte opět za týden, ve čtvrtek 9 večer, no a Fresh najdete na Facebooku i na Spotify. Na závěr tohle je norský producent Lindström, který připomíná svou vesmírnou disco klasiku, no a tohle je zremasterované verze desky i se Fidelity Affair skladba I Feel Space. To je ode mě vše a hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kučera. Express Fresh. Express Fresh. Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Potisk, trička, bela, CZ.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Zpěvák Pitbull bude 10. července hlavní hvězdou londýnského festivalu BST Hyde Park a hledá lidi, kteří by spočítali plešouny. Příspěvek na Instagramu zní: pokud jste náhodou neslyšeli, tak usilujeme o titul v Guinnessově knize rekordů a potřebujeme tým dobrovolníků, kteří by nám pomohli oficiálně spočítat ty lesklé plešaté hlavy v davu a pomoci nám psát historii. Na pokus bude dohlížet oficiální porotce Guinnessovy knihy rekordů. Účastníci musí mít na hlavě pevně nasazenou holou čepice s vlasy, zastrčenými vpředu i vzadu, a všichni se musí shromáždit současně alespoň na jednu minutu, aby se rekord započítal. Hnutí fanoušků známe jako The Baldies se rozšířilo během jeho turné I'm Back. Taylor Swift potěšila mladou faninku tím, že jí poslala kytaru poté, co se na TikToku objevilo virální dojemné video. V dubnu požádala dívka z Ohia jménem Madeline svého souseda, který je hudebníkem, aby zahrál na kytaru a zaspíval na zahradě jednu z Taylorřiných písní. Žádost podala neobvyklým způsobem, když zprávu poslala pomocí papírového letadla, které hodila přes plot do zahrady svého souseda. Soused 26-letý Ethan Hayes přijal milou pozvánku a zaspíval její hit z roku 2008 s názvem Love Story, zatímco Madeleine a matka celou interakci natočila na video. Poté, co byl klip nahrán na sociální sítě, se rychle stal virálním a na TikToku nazbíral přes 4 miliony zhlédnutí, přičemž jednou z těchto diváků byla i sama Taylor Swift. V reakci na dojemný okamžik poslala dívce podepsanou kytaru a Ethan dostal taky svoji kytaru a byl připojen ručně psaný vzkaz, že jí to potěšilo a že posílá vlastní kytaru pro případ, že by se Madeleine taky chtěla naučit hrát na kytaru. Drake udělal se třemi vydanými alby najednou díru do světa. Ne, že by to neudělal dávno už, co se týká streamů, ale to, co se děje na Billboardu, je blázinec. V albové chart má všechny tři alba na prvních třech místech a singlovou chart mu v první čtyřicítce narušili jen country zpěvačka Ella Langley a Bruno Mars. Je tak jediným žijícím interpretem, kterému se to v historii podařilo.
0: Express FM.

0: Objevte si potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe, tvůj dotek.

0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Zpěvák Pitbull bude 10. července hlavní hvězdou londýnského festivalu BST Hyde Park a hledá lidi, kteří by spočítali plešouny. Příspěvek na Instagramu zní: pokud jste náhodou neslyšeli, tak usilujeme o titul v Guinnessově knize rekordů a potřebujeme tým dobrovolníků, kteří by nám pomohli oficiálně spočítat ty lesklé plešaté hlavy v davu a pomoci nám psát historii. Na pokus bude dohlížet oficiální porotce Guinnessovy knihy rekordů. Účastníci musí mít na hlavě pevně nasazenou holou čepice s vlasy, zastrčenými vpředu i vzadu, a všichni se musí shromáždit současně alespoň na jednu minutu, aby se rekord započítal. Hnutí fanoušků známe jako The Baldies se rozšířilo během jeho turné I'm Back. Taylor Swift potěšila mladou faninku tím, že jí poslala kytaru poté, co se na TikToku objevilo virální dojemné video. V dubnu požádala dívka z Ohia jménem Madeline svého souseda, který je hudebníkem, aby zahrál na kytaru a zaspíval na zahradě jednu z Taylorových písní. Žádost podala neobvyklým způsobem, když zprávu poslala pomocí papírového letadla, které hodila přes plot do zahrady svého souseda. Soused 26-letý Ethan Hayes přijal milou pozvánku a zaspíval její hit z roku 2008 s názvem Love Story, zatímco Madeleine a matka celou interakci natočila na video. Poté, co byl klip nahrán na sociální sítě, se rychle stal virálním a na TikToku nazbíral přes 4 miliony zhlédnutí, přičemž jednou z těchto diváků byla i sama Taylor Swift. V reakci na dojemný okamžik poslala dívce podepsanou kytaru a Ethan dostal taky svoji kytaru a byl připojen ručně psaný vzkaz, že jí to potěšilo a že posílá vlastní kytaru pro případ, že by se Madeleine taky chtěla naučit hrát na kytaru. Drake udělal se třemi vydanými alby najednou díru do světa. Ne, že by to neudělal dávno už, co se týká streamů, ale to, co se děje na Billboardu, je blázinec. V albové chart má všechny tři alba na prvních třech místech a singlovou chart mu v první čtyřicítce narušili jen country zpěvačka Ella Langley a Bruno Mars. Je tak jediným žijícím interpretem, kterému se to v historii podařilo.
0: Express FM.